www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladí. Gazing through.

Klasický rock. Radio Beat. Radio Beat.

Rádio Beat. Klasik rock.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Indové představili vařič, který vyrábí vodík přímo z vody pomocí elektrolýzy a využívá ho k vaření. Zařízení má velmi nízkou spotřebu, ale i malý výkon kolem 100 W, takže je vhodné spíš pro dlouhé vaření v kuchyních nebo mimo běžnou síť. Do Frýdlantského muzea se po restaurování vrátily cechovní truhly. Starosta Dan Ramzer říká.
2: Ta nejstarší z konce 17. století byla cechu Tkalcovského, pak je tam ještě jedna truhla cechu Obuvnického a pak tam byla jedna osobní. Truhla jsou to opravdu neskutečně raritní záležitosti, nádherně vymalované a návštěvníci si můžou prohlédnout nejenom tyhle ty truhly, co se týká expozice, ale i cechovní knížky, cechovní pečetě, tovarářské listy, osvědčení a tak dále. Tím si připomínáme to, že historicky Frýdlant byl vždycky město řemesel.
1: Chytré hodinky často jen odhadují a nepřesně měří spalené kalorie, počet kroků, tep při zátěži, spánkové fáze, regeneraci i kondici. Odchylky mohou být výrazné, zejména u intenzivního cvičení, a čísla pak neodpovídají tomu, jak se člověk skutečně cítí. Odborníci proto radí brát data z hodinek s rezervou. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Big Beat naživo.
1: Která do přišla? Zbatá, zbatá.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Karlovarský kraj vydal pokračování průvodce po významných archeologických lokalitách v Karlovarském kraji. Brožura mapuje 15 nálezišť dokumentujících dějiny kraje od konce poslední doby ledové až do poloviny minulého století. Podle Filipa Prekopa ze spolku Terra Incognita má Karlovarský kraj z pohledu archeologie několik zvláštností.
2: Je zajímavý právě tou dynamičností těch svých dějin, to znamená, že nestál nikdy v centru dějin nějakých centrálních mocností, ale přetahoval se o něj mocnosti z okolí. A docházelo tady opakovaně k redefinování právě těch hranic a těch vlivů té kontroly a docházelo vlastně k opuštění celých nějakých oblastí a pak znova osídlení.
1: Naplánovat a uložit si trasu, aktivovat víc jízdenek najednou, možnost dřív ukončit parkování nebo přepnutí do tmavého režimu nabídne nově cestujícím v pražské a středočeské hromadné dopravě mobilní aplikace PID-Litačka. V budoucnu by pak měly následovat výraznější změny, jako placení za dobíječky pro elektromobily a jejich rezervace. Hlavní funkční změna pro uživatele aplikace se bude týkat vyhledávače. V nové verzi bude na místo dvou současných jen jeden založený na takzvaném intermodálním vyhledávání. To kombinuje všechny druhy dopravy a bude navrhovat spojení se započtením aktuálních zpoždění. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek. Na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Tři dny českých rockových legend. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend. Na Rádiu Beat.
1: Dobré ráno, Beatáci. Je neděle 3. května roku 2026. Svátek má Alexej a 8 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a i dnes tu máme tedy posledním třetím dnem něco o té naší beatové síni slávy. Budeme zase soutěžit o vstupenky do Lokte na oba dva dny, na 22. i 23. května, tak buďte pozorní, uložte si pěkně do telefonu nebo klidně napište na papírky číslo 210 32 33 34, ale soutěžit budeme až řeknu teď. A pro tuhle chvíli tu mám jednoho právě z těch vstoupivších již do beatové síně slávy a jim je sám Olin Ne z chleba a od něj takhle na rozjezd dne vybírám skladbu, která se jmenuje Píseň pro ty, co nejsou.

0: Ze studia do lokte. Prodloužený víkend Beatové síně slávy. Právě teď na rádiu Beat.
1: No a my se vrátíme k úplnému počátku do roku 2004, kdy tedy byl ten náš vyhlášen první ročník té naší Beatové síně slávy, což je, jak jsme si říkali, taková obdoba té Rock'n'Roll Hall of Fame, čili rock'n'rollové síně slávy. No a hned v tom prvním roce, což se tedy stalo 16. května toho roku 2004, byl do té síně slávy uveden coby osobnost in memoriam Jirka Schelling, jako ta osobnost živoucí Vláďa Myšík a jako kapela Blue Effect. No a aby toho nebylo málo, tak hned v tom roce následujícím byl tou osobností zvolen právě tedy ten, co v tom Blue Effectu to má všechno na starosti, ta zásadní osobnost, Radim Hladík, ještě za svého tedy života, kdy pilně koncertoval. No tak právě bychom si teď mohli Radima Hladíka také Blue Effect poslechnout v takové možná trošku méně tady nabítu frekventovanější skladbě jménem Fotka.

nejenom Tíhán.

0: Blíží se to. Těšíte se? Bítová síň slávy. Od pátku až do neděle. Na Bítu.
1: Ano, již třetím dnem tu máme tentokrát pěkně prodloužený, oblíbený a očekávaný víkend s tou naší bítovou síní slávy, kam byl ku příkladu v té kategorii osobnost, živoucí tedy v roce 2019 uveden český multiinstrumentalista, skladatel a textař Jan, čili Honza Spálený. No a my si tak teď právě od něj společně poslechneme a pěkně vychutnáme skladbu jménem Odpusťte mi, kterou takhle krásně naspíval společně se skupinou Mahagón.

0: Radio Beat.
1: Ano, beatová síň slávy a my se tak teď vrátíme přesně o 10 let zpátky k datu 28. května roku 2016 a představte si to, že v tomhle roce byla do beatové síně slávy uvedena také jedna legenda zahraniční vedle těch našich tuzemských, jenže já si teď vůbec nemůžu vzpomenout, která to byla z těch kapel. No tak kdybyste to někdo věděl a pomohl mi a zavolal mi jméno téhle kapely na to číslo 210 32 33 34, tak já vám zase na oplátku za to dám dva lístky na oba dva dny do Lokte na ten ceremoniál letošní. Tak.

0: Česká, Rádio Beat.
1: Ahoj Martin.
0: Ahoj Martine, kvůli čemu nám voláš v neděli takhle dopoledne?
1: Volám kvůli kapele.
0: Ano, ano, a myslíš ta, která byla před těma 10 lety uvedená do beatové síně slávy, viď? Zahraniční.
1: Ano.
0: A která to byla?
1: Jitroutal.
0: A to je náhoda, že zrovna hrajou, viď, ještě k tomu. To je teda sakra, že já jsem jí tam pouštěl. No dobře, no ano, byly to Jitroutal, Ian Anderson a ty máš dva lupeny, máš radost.
1: No mám, jo. Ráda.
0: A ty jedeš autem, viď, teďka?
1: Jo, já jedu do práce.
0: Do práce, co děláš?
1: Zemědělství.
0: Zemědělství, no jasně, jak v neděli, jasně. Pohoda, a odkud pojedeš do Lokte?
1: Ale Jižní Čechy, od Tábora.
0: Jasně, od Tábora. A kde tam u Tábora přímo?
1: Jestli ti to něco říká.
0: Já tam znám Černovice teda, ale tohle zrovna...
1: Jsou na druhé straně.
0: Dobře, tak jo, hele.
1: Na východ od Tábora, tohle je na západ.
0: Aha, no vidíš, tak aspoň se přivzdělám takhle v neděli po ránu.
1: Tak ale jo. Poslední černodějnický proces byl ve Stebnici.
0: Fakt jo, a jo, když to takhle říkáš, no. Tak to, tak mi to vlastně něco i říká. Tak jo, hele, nepokládat, píšu si na tebe kontakt, jo?

Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Cestovní kancelář může zdražit už zaplacený zájezd jen výjimečně. Například kvůli vyšším nákladům na dopravu nebo kurzu a pouze pokud to umožňuje smlouva. Zvýšení do 8% musí klient přijmout při oznámení aspoň 20 dní před odjezdem. Při vyšším zdražení může bez sankcí odstoupit od smlouvy. Brdská hřebenovka a Českým Švýcarskem, to jsou nejnověji vytyčené túry s charakterem přechodů. Pokud nemáte čas, abyste třeba obcházeli celou republiku, tak byly vytvořeny právě pro vás. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Jsou takové úseky, které navazují na sebe, přecházíte přes různé kopce, hory, vidíte nejkrásnější výhledy a kdykoliv můžete tuto túru ukončit. Co si budeme říkat, v České republice nejsou nějaké území, kde bychom šli několik dní a nepotkali živáčka, nebo dokonce nedokázali sejít do nějaké hospody, vesnice nebo dokonce města. Brdská hřebenovka měří přibližně 120 km, což se dá při rychlé chůzi ujít za nějaké 3-4 dny. Většina lidí by to spíš šla asi týden, v případě si může vybírat jen kousky a začíná se hned za Prahou. Dojedete tam dokonce městským autobusem na Cukráku, což je populární kopec na začátku Brd a zároveň z Prahy viditelný vysílač a jde se do Spáleného Poříčí. Hřebenovka Českým Švýcarskem je o něco kratší, tam měří 100 km a začíná se na Petrovickém sedle, nedaleko od dálnice směrem na Drážďany, přímo na česko-německých hranicích a končí se ve Stožeckém sedle, což je přibližně u Tolštejna. Má výhodu v tom, že vlastně jakoby nejdeme po hřebeni, ať se tak jmenuje, protože jdeme od vyhlídky k vyhlídce, od kanionu ke kanionu, to znamená, že opravdu procházíme tím jakoby švýcarském, víme krásné skální útvary a zároveň jdeme, pokud chceme, od hospody k hospodě, od tábořiště k tábořišti.
1: NASA zveřejnila zdrojový kód softwaru, který řídil misi Apollo 11 při letu na měsíc. Kód pro velitelský i lunární modul je volně dostupný jako public domain. Vznikl v assembleru pro extrémně omezené počítače s kilobajty paměti a výkonem dnešních kalkulaček. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: tři dny těch největších rockových legend. Beatová síň slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: 7:09 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beaty Jirka Rogl. No a v loni zrovna jste do té naší beatové síně slávy poslali v kategorii kapela a myslím, že velice zaslouženě náš letitý precedens. V Lokti vystoupili s původní zpěvačkou, již je samozřejmě úžasná Bára Basiková. No, téhle kapely v čele s Martinem Němcem si za pár okamžiků poslechneme skladbu Od stíny černé. No a v té už zpívá současná zpěvačka precedensu, ta, kterou můžete znát i z pražské rockopery, a já si zase nemůžu vzpomenout, jak se tahle krásná holka jmenuje, tak kdyby to někdo věděl, tak mi zavolejte na číslo 210 32 33 34 a já vám za to dám další dva lupeny do lokte.

0: Rádio Beat.
1: No zdravím, tady Pavel.
0: Ahoj Pavle, tak jak se jmenuje ta holka?
1: No, zpívala tam Bára Basiková a teďkom, jako momentálně, jako kdo tam zpívá?
0: Ano.
1: Ježiši, ona se jmenuje Langrová, nebo da?
0: No, jmenuje se
1: Dana?
0: Daniela.
1: Jo, Daniela Langrová, nebo nějak tak.
0: Dobře, tak jo, tak máš tady dva lupeny, máš radost.
1: Děkuju moc.
0: A ty pojedeš zdaleka, ne? Slyším přízvuk ostravský.
1: No, Opava.
0: Dobře, tak jo, tak já tě nebudu trápit, nepokládej mi to, jo?
1: Ano.

0: tři dny českých rockových legend. Beatová síň slávy po celý prodloužený víkend na Rádiu Beat.
1: No, jestliže ten úplně první ročník Beatové síně slávy proběhl v květnu roku 2004, hned v tom roce následujícím se stal druhou oceněnou kapelou hned po Blue Effectu. Pražský výběr, tady myslím, nebylo co těšit, navíc Michal Pavlíček se stal další rok také oceněnou osobností, no a zatím co ostatní členové téhle tuzemské legendy na to své ocenění tak nějak průběžně ještě čekají, nebo jak to tam máme, já se schválně ještě podívám, tak my si právě od pražského výběru teď dáme skladbu jménem Aeroplantu z roku 1997.

0: Ze studia do lokte.
1: Prodloužený víkend Beatové síně slády.
0: Právě teď na rádiu Beat.
2: No já si tak vzpomínám, a kdybych to třeba i náhodou zapomněl, dá se to velice snadno dohledat, že v pátek 19. června roku 2015 byl v tom zde často zmiňovaném malebném amfiteátru v Lokti nad Ohří do Beatové síně slávy rádia Beat mimo jiné uveden takový ten nejznámější český Ježíš a také docela úspěšný autor třeba divadelní hry Tolik hlav, Kamil Střihavka. No a protože tenhle náš letos již 61-letý osobitý zpěvák a muzikant pochází z Oseka u Teplic, dáme si teď právě od něj známou píseň jménem Kovboj z Teplic.

0: Blíží se to. Těšíte se? Bítová síň slávy. Od pátku až do neděle. Na Bítu.
1: V roce 2007, tedy již před 19 lety a přesně 10 let po své smrti, byl tou osobností in memoriam jmenován, uveden do té síně slávy náš zpěvák a skladatel, jehož nesmrtelné hity Já budu chodit po špičkách, Povídej, Klaunova zpověď či Náhrobní kámen se hrají a zpívají dodnes a poznávají je další a další generace. Mimochodem ten skutečný Náhrobní kámen má Petr Novák hned tady šikmo naproti našemu studiu u zdi na Vinohradském hřbitově a ten jeho hrob je stále dodnes obsypaný barevnými kamínky, květinami a vzkazy. Petr Novák zemřel ve věku pouhých 51 let 19. srpna roku 1997.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do divočiny pohraničí.
2: Naše země měla s hranicemi vždy problém. Máme několik trojmezí, tedy sousedství vždy se dvěma zeměmi. Dnes je to u Liberce, Těšína u Ostravy a na Šumavě u Lipna. Já jsem navštívil čtvrté, už zapomenuté v Ašském výběžku, kde se dělilo Německo na východní a západní v bohem zapomenutém kraji. A to doslova. Při pobytu v Čechy zatím neobjevených termálních lázní se slanou vodou Bad Elster z první poloviny 19. století ve stylu vrcholné secese jsme narazili na unikát. Je to kostel v podhradí barokního slohu, přestavený z původního, kdy nám ještě vládl Vladislav Jagellonský. Loď je obdélníková s vysokou opravenou střechou, věž je čtvercová, pak osmiboká, ukončená cibulí. Dvoupatrové dřevěné pavlače pro věřící plebs i šlechtu jsou původní z roku 1711. Válcový strop z prken je vymalován biblickými výjevy. Podle frářky Vlasty Heinrich Grohl, mluvící česky s moravským přízvukem, mísící se s hornorakouskou němčinou, nyní nutně potřebují přispět na varhany. Kasička je vpravo u východu z kostela.
1: Zbytky kokainu, které se dostávají do řek a jezer spolu s odpadními vodami, mění chování lososů. Ukázal to výzkum švédských vědců. Důsledky pro rybí populace prý zatím nikdo nedokáže přesně odhadnout. Vědci při pokusu vložili mladým lososům obecným implantáty, které postupně uvolňovaly kokain v koncentracích odpovídajících znečištění v přírodě. Chovali se pak aktivněji než kontrolní skupina. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Ocenění za přínos českému Big Beatu. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend na rádiu Beat.
1: No a 6 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. A já jsem si tak teď vzpomněl, jak jsme právě podobný víkend jako dnes měli před několika lety, kdy ten slavnostní ceremoniál naší beatové síně slávy, tak následující po čertech velký koncert proběhl na pražském Vypichu a aktuálním heslem pro tu beatovou síň slávy i koncert Kabátu a také dánských DAD. Tehdy bylo holínky sebou, tak doufám, že letos lokti se nám počasí vydaří, no a já už jsem tedy tím pádem prozradil jméno kapely, která tu naší síně spolu obývá od toho roku 2014, a tak si právě od teplického Kabátu, to je to jméno, teď dáme píseň Tak to má bejt.

0: tři dny těch největších rockových legend. Beatová síň slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: A vy tak průběžně voláte teď zrovna někdo, že byste chtěli ty vstupenky, volňásky do Lokte nad Ohří na ten slavnostní ceremoniál té naší nadcházející Beatové síně slávy, tak volat můžete, pomůžeme si popovídat o čemkoliv, ale ty lístky vždycky vyhráváme, no vyhráváte vždycky, když řeknou, dám vždycky nějakou velice pro Beaťáka jednoduchou otázku, no a pak prostě zavoláte a já vám dám ty lupeny, no, ale teď ne, teď si dáme Luboše Pospíšila, a to proto, že ten je právě v té naší Beatové síni slávy již nějakých 9 let, 2017, což se dá, jak jsem říkal, i když to třeba nevíte, tak se to dá dohledat i na tom našem webu, nebo jsou takový krásný stránky, tady koukám, Beatová síň slávy přímo, tam jsou všichni ty interpreti, já si v tom sám tady takhle listuju, proklipkávám si to, baví mě to. No a teď si dáme od Luboše Pospíšila takovou, dalo by se říct, naprostou klasiku. Tenhle vítr jsem měl rád.

mixtures, bridge, colors,

0: Tři dny českých rockových legend. Pítová síň slávy. Po celý prodloužený víkend. Na rádiu Pít.
1: Marsyas, tak to je v dětské mytologii jeden z frišských satyrů, který zahynul tedy strašlivou smrtí, kterou mu připravil sám bůh Apollon. No a právě jméno Marsyas vzala na začátku 70. let za své naše folkroková kapela, jejíž nejslavnější sestava byla, myslím, ta, kdy tvořilo základní trio Zuzana Michnová, Petr Kalandra a Oskar Petr. No a právě Marsyas byli do té naší beatové síně slávy uvedeni před 5 lety v roce 2021. A v jejich podání tu tak v tuto chvíli zazní skladba s Luisem, která je věnovaná, což možná ne úplně každý ví, jedné z nejvýznamnějších osobností dějin kinematografie, Luisi Buñuelovi.

0: Ze studia do lokte.
1: Prodloužený víkend Beatové síně slávy.
0: Právě teď na rádiu Beat.
2: No a my tu máme opět takové to nějaké vícenásobné členství v té naší Beatové síně slávy. Michal Pavlíček, mimochodem čestný ředitel rádia Beat, je tu coby osobnost a také člen pražského výběru i své další kapely, jsou samozřejmě Stromboli. Pro tuhle kapelu je charakteristický nezaměnitelný hlas skvělé Báry Basikové, ovšem v následující písni o hory, můžeme co by toho hlavního zpěváka slyšet někoho docela jiného, kdo si zkrátka tuhle píseň se Stromboli pohostinsky vystřihl nejen ve studiu, na albu, ale dokud Stromboli naživo hráli, tak když se to dařilo časově skloubit, jí zpíval i na koncertech. Za jméno tohohle zpěváka a muzikanta nabízím další dva krásně voňavé volňásky na Beatovou síň slávy i páteční zahřívací koncert do Lokte nad Ohří. Volejte na číslo 200 10, 32, 33, 34.

0: Radio Beat.
1: No zdravím, tady Pavel. Dobrý den, já volám. Rád bych začít, ale nejsem si jistý, jestli budu vidět správnou odpověď.
0: Tak tady je Jirka z Beatu, tak co myslíš, ahoj, že to teda bude? Ahoj.
1: No já si myslím, že je to Vilém Čok.
0: Vilém Čok, a to jsi věděl z hlavy, nebo ty to...
1: No jasně, ale myslím si, to nejsem ty na 90.
0: Jo, je to Vilda, to víš, že jo, to víš, že jo.
1: To je teda.
0: Já to dávám jednoduchý, ty otázky, ale...
1: Já se snažím od pátku, to je... úžasný, takový, že jsem se jí dovolal, a ještě to vědím.
0: No tak konečně, já jsem mi tu skladbu pustil, tak i kdyby člověk nevěděl, tak si poslechne a řekne, jejej, to je Vilda, toho já znám.
1: No
0: že?
1: Jo, vlastně, já jsem od toho přístroje odešel, aby to nezumět, to ne. No, jak se to zvučí.
0: No tak jo, tak tady máš dva lupínky,
1: no,
0: Pavle.
1: To je
0: skvělý. Tak jo, odkaď...
1: To je skvělý, moc děkuju.
0: Odkaď vyrazíš.
1: Prosím tě, já jsem teda kvátrce na rozdí, takže já to mám, to vidu.
0: No, vidíš, tak to máš krásně.
1: Když říkáte, kam obráceně dojedu tam na lodi.
0: A nebo proti proudu by si smáknul trošku, ne?
1: To bych si máknul, no, to asi ne. Zpátky možná.
0: Zpátky, no, tak si můžeš si tam nafukovací člun do batohu.
1: A jezdil, já jsem totiž původně z Lokte. Hmm. A my jsme ten loket jezdívali na kruhách nebo na duších od traktoru.
0: No, no.
1: A jsme kolem tohohle amfiteátru, takže... to tam znám, takže to by šlo. No.
0: To by asi šlo, no ale vidíš, takový návod. Dobře, hele, tak mi to nepokládej, já si na tebe napíšu kontaktík, jo?
1: Děkuju.

0: Ano, Iggy Pop nám takhle téměř uzavřel hodinu. Já připomenu, že samozřejmě i dnes můžete posílat různé ty svoje vzkazy, připomínky, básničky, co vás napadne, ale především tedy třeba pozvánky, pokud ještě něco dnes se děje zajímavého u vás nebo o něčem víte, nebo klidně i zítra můžete poslat. Já to tedy rád buď přečtu, anebo co je úplně nejlepší, když to namluvíte do té naší apky, tak to tady pustím, jako třeba to teď namluvila Vítěčka Babeta.
1: Milí Býťáci z Karlových Varů a okolí, jmenuji se Babeta a ráda bych vás pozvala na úžasné taneční představení Srdce. Zažijete plno emocí a vaše rokové srdce bude být naplno. Těšíme se na vás tuto neděli 3. května od 19 hodin v Císařských lázních v Karlových Varech. Tak zdar.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Indové představili vařič, který vyrábí vodík přímo z vody pomocí elektrolýzy a využívá ho k vaření. Zařízení má velmi nízkou spotřebu, ale i malý výkon kolem 100 W, takže je vhodné spíš pro dlouhé vaření v kuchyních nebo mimo běžnou síť. Do Frýdlantského muzea se po restaurování vrátily cechovní truhly. Starosta Dan Ramzer říká.
2: Ta nejstarší z konce 17. století byla cechu Tkalcovského, pak je tam ještě jedna truhla cechu Obuvnického a pak tam byla jedna osobní. Truhla jsou to opravdu neskutečně raritní záležitosti, nádherně vymalované a návštěvníci si můžou prohlédnout nejenom tyhle ty truhly, co se týká expozice, ale i cechovní knížky, cechovní pečetě, tovarářské listy, osvědčení a tak dále. Tím si připomínáme to, že historicky Frýdlant byl vždycky město řemesel.
1: Chytré hodinky často jen odhadují a nepřesně měří spálené kalorie, počet kroků, tep při zátěži, spánkové fáze, regeneraci i kondici. Odchylky mohou být výrazné, zejména u intenzivního cvičení, a čísla pak neodpovídají tomu, jak se člověk skutečně cítí. Odborníci proto radí brát data z hodinek s rezervou. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Blíží se to. Těšíte se? Bítová síň slávy. Od pátku až do neděle. Na Bítu.
1: 8 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my si teď společně poslechneme skladbu Lidi jsou lidi. Píseň Aleše Brichty, který byl do té naší beatové síně slávy uveden coby osobnost v roce 2008, přičemž mimochodem v témže roce do ní vstoupil i Arakain. Kapela již byl Aleš, jak známo, dlouholetým frontmanem. Mimochodem Aleš letos v srpnu oslaví již 67. narozeniny.

0: Get over it.
1: Ocenění za přínos českému Big Beatu. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend na Rádiu Beat.
2: No já myslím, že už je zase čas na to, abychom si znovu připomněli muzikanta, který do té beatové síně slávy vstoupil postupně hned 4x. Nejdřív jako osobnost a následně jako bývalý či současný člen kapel Blue Effect, ETC a Flamengo. Řeč tu byla, nebo je samozřejmě o Vláďovi Myšíkovi, kterého si teď poslechneme, tedy co jsem vybral, to jistě hned poznáte. No já už si tu začínám lovit ty volňásky do lokte a vymýšlet nějaké ty rafinované otázečky, tak buďte pěkně pozorní, neb, jak se říká, štěstí přeje připraveným.

0: tři dny těch největších rockových legend. Beatová síň slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Tak a my tu máme kapelu, která byla do Beatové síně slávy uvedena v roce 2006, tedy před 20 lety, a také její hlavní a zásadní osobnost a našeho beatáckého kolegu Michala Ambrože, osobnost Beatové síně slávy od roku 2018 a od roku 2023, bohužel již i osobnost in memoriam. Spolu s ním původního bubeníka, také jednoho ze zpěváků téhle kapely, Davida Kollera. Toho jste do té síně svými hlasy poslali předloni. Dáme si skladbu jménem Degenerace. No a asi jste si všimli, že jsem neřekl ani jeden název té kapely. Ano, vystupovala postupně hned pod dvěma. A kdo by ho znal, nebojí se a volá na číslo 210, 32, 33, 34, pokud tedy chce dva další volňásky na dva dny do Lokté.

0: tři dny českých rockových legend. Beatová síň slávy po celý prodloužený víkend na Radio Beat.
1: No a když si dáme Vysáče, neboli Vysací zámek, kteří jsou, nebo který je v Beatové síni slávy Rádia Beat, co by kapela od roku 2009, no aby toho nebylo málo, jejich frontman Honza Hubert, co by osobnost od roku 2011, poslechneme si, kdo znal jméno kapely, na kterou jsme se ptali, tu jejímž kapelníkem byl Michal Ambroš, a kdo pojede pěkně ve dvou 22. a 23. května do Lokté. Rádio Beat.
2: Ahoj, tady je Veronika z Plzně.
1: Ahoj, Verunko, tak ty bys věděla, ahoj, jak se jmenovaly ty kapely, jmenujou?
2: Tak já si myslím, že to byla Jasná páka.
1: No. To už jako stačí, za to já ti to dám, ale ona vystupovala jako Hudba Praha, že jo, taky přece.
2: Hudba Praha, ano. Já tady vařím v oběd a do toho tady poslouchám, abych se trefila, abych se dovolala.
1: Tak nám řekni, co vaříš aspoň, ať máme choutky.
2: Dělám bolonský špagety, prosím tě. Jo. No, já za chvilku odcházím do práce, tak je to taková rychlovka.
1: A ty prej nedělají v Ostravě, člověče, víš proč?
2: Jak to? Ne.
1: Boloňské špagety by nikdo nejedl. Tak.
2: No jo.
1: Dobře, a tak ty tady máš dva lístky, koho vezmeš sebou?
2: No asi manžela, pokud bude chtít.
1: A vy to máte kousek, viď?
2: Že jo? Máme kousek, no asi 80 kiláků, no.
1: No nádhera, hele, tak.
2: Super.
1: Tak si to užijte, no já mám taky radost, že ty máš radost a nepokládej mi to, jo?
2: Díky moc, ano.

0: guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Karlovarský kraj vydal pokračování průvodce po významných archeologických lokalitách v Karlovarském kraji. Brožura mapuje 15 nálezišť dokumentujících dějiny kraje od konce poslední doby ledové až do poloviny minulého století. Podle Filipa Prekopa ze spolku Terra Incognita má Karlovarský kraj z pohledu archeologie několik zvláštností.
2: Je zajímavý právě tou dynamičností těch svých dějin, to znamená, že nestál nikdy v centru dějí nějakých centrálních mocností, ale přetahoval se o něj mocnosti z okolí. A docházelo tady opakovaně k redefinování právě těch hranic a těch vlivů té kontroly a docházelo vlastně k opuštění celých nějakých oblastí a pak znova osídlení.
1: Naplánovat a uložit si trasu, aktivovat víc jízdenek najednou, možnost dřív ukončit parkování nebo přepnutí do tmavého režimu nabídne nově cestujícím v pražské a středočeské hromadné dopravě mobilní aplikace PID Litačka. V budoucnu by pak měly následovat výraznější změny, jako placení za dobíječky pro elektromobily a jejich rezervace. Hlavní funkční změna pro uživatele aplikace se bude týkat vyhledávače. V nové verzi bude na místo dvou současných jen jeden založený na takzvaném intermodálním vyhledávání. To kombinuje všechny druhy dopravy a bude navrhovat spojení se započtením aktuálních zpoždění. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek. Na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Ze studia do lokte. Prodloužený víkend Beatové síně slávy. Právě teď na rádiu Beat.
1: A jen chvíli po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme neděli 3. května roku 2026 a svátek má Alexej. No a mně se zdá, pokud si dobře tak nějak vzpomínám, že osobností té 4. Beatové síně slávy v roce 2007 před 19 lety nebyl nikdo jiný než Michal Prokop, no a tak si právě od něj a jeho kapely Framus Five, která je jako celek v té síně zase od roku 2017 dáme cokoliv, teda ne jakože cokoliv, ale cokoliv je název právě téhle jeho skladby.

0: blíží se to. Těšíte se? Bítová síň slávy. Od pátku až do neděle. Na Bítu.
1: No a nám alespoň tady po včerejšku ještě o kousek víc vykouklo pořádně sluníčko a tak jste jistě někteří už vyzkoušeli nějakou tu pěknou zahrádku, mám mysli takovou tu posezení u pivka či jiné dobroty, pěkně s přáteli a tak by tu s využitím drobného oslího můstku, myslím, mohla padnout zmínka o jedné takové pradávné, bohužel již zaniklé legendární hospůdce, o Houtyši, legendární hospodě na pražské Hanspaulce, kde vznikaly a zanikaly kapely a scházeli se tam muzikanti jako Ivan Hlas, Petar Introvič, bratři Tesaříkovi či Martin Kraus a tak je tahle hospoda s oficiálním názvem U Tyšerů, z toho vznikl ten název Hostinec u Tyšerů, Houtyš, spojována především s kapelami Navi Papája, Jojo Ben či třeba Žlutý pes a také Krausberry. Já vím, že tahle parta fungující dodnes je u vás nadmíru oblíbená v beatové síně slávy od roku 2018 a její zmíněný frontman Martin Kraus dokonce o 2 roky déle. Ten tuhle kapelu založil v roce 1984 po odchodu z další legendární hanspalské party, kterou jsem ale záměrně nejmenoval. A kdo mi teď na číslo 210 32, 33, 34 zavolá její jméno, tomu dám další 2 lupínky na letošní slavnostní ceremoniál beatové síně slávy v Lokti a k tomu i vstup na ten páteční zahřívací koncert na stejném místě.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, Marcel.
0: Ahoj, Marceli. Tak jak bys to viděl? Jaká to byla kapela?
1: Já bych to viděl na Bluesberry.
0: Bluesberry, viď? Tam hrál. A dokonce na bicí nejdřív Martin Kraus, že jo? A
1: pak...
0: Bluesberry, jasně. A byl jsi někde v Houtyši?
1: To jsem nebyl.
0: Já, my jsme tam chodili, no, za mladá. Jsme tam zkoušeli s kapelou.
1: Jasný.
0: Ale v každém případě, když tam půjdeš procházkou, tak je tam teďka pamětní deska, tak je to takový památní místo a tam je kolem hezky. Takže máš tady dva lupery, máš radost.
1: No, to je super. No,
0: to je super.
1: Každý rok, tak
0: a říkal z Rakovníka, takže to máš kousek.
1: Z Rakovníka,
0: že?
1: Kousek.
0: Jasně, z Rakovníka jsou ty taky. Brutus, že jo?
1: Brutus, no.
0: Vidíš, a ještě se tam dlaždičky dělali, nebo co? Rako, viď?
1: Rako,
0: tam bylo.
1: Rako, no. Se dělají.
0: Hele, dobře, tak jo, tak máš tady dva lupery, blahopřeju a nepokládej mi to, jo?
1: Jo, jo.

0: ocenění za přínos českému Big Beatu. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend na Rádiu Beat.
1: No a my pokračujeme v tom našem víkendu, který celý věnujeme té naší beatové síně slávy, kdy nás čeká to slavnostní udílení a koncert už za chvíli, teď 23. května. Ostatně o tom se víc dozvíte i na tom našem webu radiobeat.cz. No a než možná už za chvíli, nebo o něco později, to se ještě uvidí, rozdáme zase nějaké ty vstupenky, volňásky, ohlédneme se za ročníkem, jehož slavnostní ceremoniál proběhl 5. června roku 2013 a v kategorii kapela bylo do té síně slavnostně uvedeno Flamengo, které si teď připomeneme z dob, v nahrávce z dob, kde byl jeho hlasem Karel Kahovec a z jeho autorské dílny je i následující skladba z roku 1968, ta, kterou textem opatřil Ivo Plicka a která dostala název Co skrýváš v očích.

0: tři dny těch největších rockových legend. Beatová síň slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Další osobností, která byla do té naší beatové síně slávy uvedena, co by tedy in memoriam posmrtně, je Richard Kibic. Ten se narodil 1. prosince roku 1949 v Plzni a 12. května roku 2003 bohužel zemřel. Byl to tedy náš český vynikající rockový kytarista a také zpěvák a skladatel. V roce 1974 nastoupil společně s Jiřím Langem a Jiřím Šindelářem k dvojici Vladimír Nový a Radek Křemenák, a to přímo do skupiny jménem Boomerang. Přičemž tenhle jejich Boomerang se dostal do takového toho širšího povědomí především společným účinkováním s Petrou Janu. V roce 1981 založil Richard Kibic skupinu Turbo, která se pak v letech 1985 až 1988 takhle umístila na druhém a pak na třetím místě v anketě Zlatý Slavík. No a my si teď právě od Turba dáme skladbu jménem Další ráno.

0: tak to byl Carlos Santana, potažmo jeho skupina, kapela nazvaná právě Santana Evil Ways, to byl název téhle skladby, no a protože máme konec hodiny, mám tu jednu takovou pozvánku nebo tip přímo můj osobní, protože je dnes první neděle v měsíci květnu, tak stejně tak jako každou první neděli v měsíci, pozor, je dnes volný vstup, tedy zdarma do Národní galerie, a to nejen do jedné, a mám klidně i řeknu, kam můžete dnes vyrazit právě bez toho, abyste si museli kupovat vstupenku. Takže je to Veletržní palác, ano, Dukelských hrdinů 47, je to kousek od výstaviště nebo od metra Vltavská, už jenom ten prostor je krásný, je tam spousta moderního i klasického umění. Pak tu máme Salmovský palác, ano, ten je na Hradčanském náměstí 2 a na Hradčanském náměstí 15 je také palác Šternberský, tam můžete taktéž vyrazit zdarma. Totéž se týká Schwarzenberského paláce, no a nakonec je to také klášter svaté Anežky České, ten má adresu u Milosrdných 17 a je to na Náplavce a to je zrovna moc hezký objekt, tam si můžete dát i kavčo nebo pivko, takže i ten bych vám doporučil a také bych vám doporučil poslouchat Rádio Beat, protože ještě budeme až do večera rozdávat vstupenky na beatovou síň slávy do Lokté.
1: Milí beatáci z Karlových Varů a okolí, jmenuji se Babeta a ráda bych vás pozvala na úžasné taneční představení Srdce. Zažijete plno emocí a vaše rokové srdce bude být naplno. Těšíme se na vás tuto neděli 3. května od 19 hodin v Císařských lázních v Karlových Varech. Tak zdar!

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Cestovní kancelář může zdražit už zaplacený zájezd jen výjimečně. Například kvůli vyšším nákladům na dopravu nebo kurzu a pouze pokud to umožňuje smlouva. Zvýšení do 8% musí klient přijmout při oznámení aspoň 20 dní před odjezdem. Při vyšším zdražení může bez sankcí odstoupit od smlouvy. Brdská hřebenovka a Českým Švýcarskem, to jsou nejnověji vytyčené tury s charakterem přechodů. Pokud nemáte čas, abyste třeba obcházeli celou republiku, tak byly vytvořeny právě pro vás. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Jsou takové úseky, které navazují na sebe, přecházíte přes různé kopce, hory, vidíte nejkrásnější výhledy a kdykoliv můžete tuto túru ukončit. Co si budeme říkat, v České republice nejsou nějaké území, kde bychom šli několik dní a nepotkali živáčka, nebo dokonce nedokázali sejít do nějaké hospody, vesnice, nebo dokonce města. Brdská hřebenovka měří přibližně 120 km, což se dá při rychlé chůzi ujít za nějaké 3-4 dny. Většina lidí by to spíš šla asi týden, případně si může vybírat ten kousky a začíná se hned za Prahou. Dojedete tam dokonce městským autobusem na Cukráku, což je populární kopec na začátku Brd a zároveň z Prahy viditelný vysílač a jde se do Spáleného Poříčí. Hřebenovka Českým Švýcarskem je o něco kratší, tam měří 100 km a začíná se na Petrovickém sedle, nedaleko od dálnice směrem na Drážďany, přímo na česko-německých hranicích a končí se ve Stožeckém sedle, což je přibližně u Tolštejna. Má výhodu v tom, že vlastně jakoby nejdeme po hřebeni, ať se tak jmenuje. Protože jdeme od vyhlídky k vyhlídce, od kaňonu ke kaňonu, to znamená, že opravdu procházíme tím jakoby Švýcarskem, vidíme krásné skalní útvary a zároveň jdeme, pokud chceme, od hospody k hospodě, od tábořiště k tábořišti.
1: NASA zveřejnila zdrojový kód softwaru, který řídil misi Apollo 11 při letu na měsíc. Kód pro velitelský i lunární modul je volně dostupný jako public domain. Vznikl v assembleru pro extrémně omezené počítače s kilobajty paměti a výkonem dnešních kalkulaček. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Rock.

0: Tři dny českých rockových legend. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend. Na Rádiu Beat.
1: 7 minut po 13. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a hned dvakrát v roce 2010, co by osobnost a před 10 lety bohužel už i jako osobnost in memoriam, byl do toho blahoslaveného prostoru beatové síně slávy uveden vynikající kytarista, muzikant a skladatel Otta Petřina. A právě v tomto případě jsem sáhl po jeho skladbě, kterou myslím všichni dobře znáte v podání dalšího z obyvatel beatové síně slávy Luboše Pospíšila. Ovšem, my si ji teď poslechneme v originálním autorském provedení právě Otty Petřiny. Marilyn Goodbye, to je její název.

0: Ze studia do lokte. Prodloužený víkend Beatové síně slády. Právě teď na rádiu Beat.
1: Karel Jenčík, Tolia Kohout, Rudolf Ticháček, Jiří Tomek, Josef Vejvoda, Emil Viklický, ale i Ivan Kunt, Erno Šedivý, Vláďa Padrůněk, Jaromír Helešic, anebo nakonec Honza Holeček, či Jiří Zelí Zelenka, to jsou muzikanti, a ne všichni, kteří se vystřídali v jazzrockových Energit. Ano, Energit byla kapela, z její sestavy jsem záměrně vynechal jméno naprosto zásadní, a jim ten, kdo byl do té síně slávy, co by osobnost in memoriam uveden v Lokti nad Ohří v roce 2022. Jeho otcem byl známý český hokejista a sportovní činovník a jeho bratrancem je zpěvák a kytarista Olympiku Petr Janda. A vy už jistě víte, že v následující skladbě Blue Dance nás svými tóny krásně pohladí blues rocková kytara. No a schválně čí, to jméno bych od vás chtěl. Zavolejte mi ho na číslo 210 32 33 34 a můžete za něj dostat další krásný páreček lupínků na slavnostní ceremoniál Beatové síně slávy i předcházející páteční večírek Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: No, zdravím, tady, tady je,
0: ahoj Tomáši, tak kdo to byl, jak se jmenoval ten chlapík?
1: Luboš Andreš.
0: Ano, ano, přesně tak to je. Věděl jsi to, ne, hned určitě.
1: No, samozřejmě, já znám dobře Karla Jenčíkovýho.
0: Znáš, jo, ten toho jsem tady měl jako hosta v Hledáčku, vidíš. Karel je fajn, teď měl úraz, viď? Nohu měl nějakou pochromanou.
1: No, něco měl, no, nějaký problém.
0: A už zase jsem koukal na Facebooku, že už cvičí na bubny zase, tak mu přejem samozřejmě, ať brzo zase hraje. Ty máš tady dva lístky do lokte, máš radost?
1: Super, super, my tam jdem, stejně nás tam jde víc, tak budeme mít nějaký lístky zadarmo, no.
0: Jasně, a to můžete tam prohýřit, ty peníze. Který jste měli na lístky určený. Dobře, tak mi to nepokládej, jo?
1: Dobře.

0: blíží se to. Těšíte se? Bítová síň slávy. Od pátku až do neděle. Na Bítu.
1: No a my se teď nějakým tím strojem času přeneseme do roku 2006, tedy do toho, ve kterém jsme podle známé písně našeho katapultu měli být dávno přestěhovaní do těch obrovských měst, leč bylo již pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. No a o to možná bylo možná větší překvapení, že když 8. června právě roku 2006 proběhl slavnostní ceremoniál již 3. ročníku té naší bítové síně slávy, Olda Díja se svým katapultem do ní uveden nebyl. Nicméně stalo se tak hned v roce následujícím, no a my si tak právě ze zmíněného alba s letopočtem 2006 v názvu dáme textem Ladislava Vostárka opatřenou píseň Dvě růže krepový.

0: Ocenění za přínos českému Big Beatu. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend na rádiu Beat.
1: Právě teď se tu ve dveřích objevila hlava Dana Kohouta, který se na vás těší a má tu ještě spoustu a spoustu volňásků do té bíto, na tu bítovou síň slávy do lokte nad ohří, tady mám takhle před sebou. No máte se na co těšit, musíte být pozorní, Dan dává záludnější otázky, než já bych tak řekl, jak jsem ho trošku včera poslouchal, ale nicméně ty lístky vám všechny rozdá, nic si nenechá, takže ho tu vítám, předávám mu a loučím se s vámi, Jirka Rogl, vás naposledy zdraví ze studia Rádia Beat na Veneci v pražských Strašnicích, budu se na vás těšit zase za týden. No a na rozloučenou tu mám zase něco z té beatovky a bude to Zuzana Michnová, která bude uvedena letos, tedy 23. května pod tím hradem v Lokti do beatové síně slávy, co by osobnost, a dáme si ji spolu s Michalem Pavlíčkem a to budou přímo ty rány, tedy titulní skladba z jejich společného alba z roku 1986.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do divočiny pohraničí.
2: Naše země měla s hranicemi vždy problém. Máme několik trojmezí, tedy sousedství vždy se dvěma zeměmi. Dnes je to u Liberce, Těšína u Ostravy a na Šumavě u Lipna. Já jsem navštívil čtvrté, už zapomenuté v Ašském výběžku, kde se dělilo Německo na východní a západní v bohem zapomenutém kraji. A to doslova. Při pobytu v Čechy zatím neobjevených termálních lázní se slanou vodou Bad Elster z první poloviny 19. století ve stylu vrcholné secese jsme narazili na unikát. Je to kostel v podhradí barokního slohu, přestavený z původního, kdy nám ještě vládl Vladislav Jagellonský. Loď je obdélníková s vysokou opravenou střechou, věž je čtvercová, pak osmiboká, ukončená cibulí. Dvoupatrové dřevěné pavlače pro věřící plebs i šlechtu jsou původní z roku 1711. Válcový strop z prken je vymalován biblickými výjevy. Podle frář Vlasti Heinrich Grohl, mluvící česky s moravským přízvukem, mísící se s hornorakouskou němčinou, nyní nutně potřebují přispět na varhany. Kasička je vpravo u východu z kostela.
1: Zbytky kokainu, které se dostávají do řek a jezer spolu s odpadními vodami, mění chování lososů. Ukázal to výzkum švédských vědců. Důsledky pro rybí populace prý zatím nikdo nedokáže přesně odhadnout. Vědci při pokusu vložili mladým lososům obecným implantáty, které postupně uvolňovaly kokain v koncentracích odpovídajících znečištění v přírodě. Chovali se pak aktivněji než kontrolní skupina. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: tři dny těch největších rockových legend. Beatová síň slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: No a víkend Beatové síně slávy pokračuje i v neděli odpoledne, to je jasný, je 14 hodin a 9 minut. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Dneska je nádherný den. Já myslím, že už jste to samozřejmě zjistili, protože říkám, je krátce po čtvrtý hodině. Venku je vedro, přátelé, že jsem i bundičku sundal, ano, a už jen tak košilce. Já vím, že mnozí chodili už včera v košilkách a v tričkách, ale já jsem z té země ještě tak zdevastovaný, že jsem se zahříval i už v těch teplejších dnech, ale dneska už to nejde. Opravdu dneska je krásně. No a když jsme se probudili ráno, tak hned se nám zvedla nálada z toho krásného počasí. A jelikož za chvilinku budeme hrát písničku Šaty z šátků, Lešek Semelka a Radim Hladík, text k téhle písni napsal Pavel Vrba, který je uveden do Beatové síně slávy letos, tedy básník Pavel Vrba, básník textař, tak jsem si dovolil, tedy doufám, že se Pavel Vrba nebude nahoře na mě zlobit, že mu šahám do řemesla. Samozřejmě se můžu někde rovnat, ale vymyslel jsem takový oslavný verš, takový dvojverší by se dalo říct, ano, který má vztah k tomu dnešnímu počasí, k tomu krásnému pocitu z toho krásného rána a potažmo dopoledne. Tak a teď, jestli si na to, jak to bylo dneska, já jsem si to nenapsal, to je špatně, že jo. Dneska bylo krásné ráno, tak jsme s Šárkou dali Tinto de Verano. No není to nic moc, ale aspoň je to pravda, no.

0: českých rockových legend. Beatová síň slávy po celý prodloužený víkend na Rádiu Beat.
1: Ano, celý tenhle prodloužený víkend patří beatový síni slávy, no a my soutěžíme, což už taky velice dobře víte, o dva lupeny na ten krásný koncert, na ten krásný víkend beatový síně slávy v Lokti nad Ohří, v tom krásném amfiku pod hradem u řeky Ohře, abych to řekl úplně dokonale. Číslo jsem do studia 210 32 33 34, takže můžete už klidně volat, protože já mám pro vás připravenou otázku, která se bude týkat chlapíka, který už je tedy taky v rockovém nebi, nebo možná i jazzovým nebi, nebo možná i folkrockovým nebi. Zkrátka člověka, kterýho moc dobře znáte. Já už zvedám sluchátko a ptám se, kdo je na druhé straně, halo?
2: Ahoj, tady je Mirek z Aše.
1: Nazdar, Mirku Aš.
2: Zdravý, co, jaká by otázka na mě vyšla?
1: No, vyšla na tebe krásná, prosím tě. Ty seš Mirek si říkal, vej?
2: Mirek, ano, Mirek, jako král Miroslav.
1: Mirek, no. Až z Aše.
2: Až z Aše.
1: To je krásně. Odkud vy jste, pane? Já jsem Až z Aše.
2: Až z Aše, ano.
1: To může být zajímavý při seznamování s nějakou babou, že jo? Až z Aše.
2: No, no. Moc to nepůsobilo.
1: Nepůsobilo to, jo?
2: Ne.
1: Počkej, a jako máš snad nějakou ženu, ne? Nebo...
2: Mám, samozřejmě, mám.
1: No, no,
2: mám
1: no.
2: Mám svou ženu, ale tam jsem se seznámil až v Praze.
1: Jo, až v Praze.
2: Ano,
1: takže
2: studiť,
1: tam
2: ano.
1: Až v Praze si
2: a
1: zamlčel, že seš
2: až do Aše.
1: Že seš až z Aše. Jo, vy jste se tam spolu potom dostali. A proč zrovna do Aše? Prosím tě,
2: tam
1: taková...
2: jsem se narodil, no, tak já jsem původně z Aše, ale potom jsem tam pracoval, jsem studoval jsem v Praze a pak jsem se zase vrátil.
1: Jo, takhle. Aha, až z Aše.
2: A po boku moje žena.
1: Hele, no tak to je krásný zase, to je příběh. No to je romantický příběh, počkej.
2: Dobrý, já to prodám v Hollywoodu asi. No,
1: no. To je to sebe, bez debat, prosím tě. Jo?
2: No,
1: hele,
2: mám
1: ale
2: hlavní roli.
1: Prosím, já si tě, no ty budeš mít hlavní roli samozřejmě, že jo?
2: Jo, okay. No. Otázka?
1: Žena bude vedlejší takové.
2: Tak. Žena bude, ne.
1: No, ne, dobrý, tak jsme si popovídali, ale to bylo moc milý.
2: Ale...
1: Víš, proč jsem se takhle obsáhle ptal, až jsem zabředl do tvýho soukromého života, za což se omlouvám, protože já jsem v Aši nikdy nebyl, čověče.
2: No,
1: tam jsem nikdy nezajel, takhle do toho čudlíku tam, do toho vocásku.
2: Je to nejzápadnější město a je tam taky nejzápadnější kout, nebo nejzápadnější místo naší republiky. Kousek další.
1: Jo, a to je nějaký, tam je nějaký strom, je tam hospodář?
2: Tam je vlastně předůka, že to nejzápadnější místo České republiky, je tam taková krásná cestička pod velkýho potůčku, vypadá to tam hezky.
1: A je tam hospodář?
2: Ne.
1: Tak mi
2: je
1: to...
2: tam jenom taková, jakoby, je takový přístřeší, kde si můžeš to pivo,
1: jo,
2: který ti přineteš sebou dát.
1: Sebou, no jasně, no. A tak mi to vyfoť, protože když tam není hospoda.
2: Dobře.
1: Dobře. Tak Mirku, jdeme na to, prosím tě.
2: No?
1: Petr Zkoumal, to bude postava, o který budeme mluvit a ke který bude směřovat moje otázka. Připomenu, byl to český skladatel, textař, klávesák, byl autorem scénické muziky k divadelním a televizním inscenacím, večerníčkům a k desítkám filmů, to všichni víme, třeba Jára Cimerman, Ležící spící, jo, věnoval se taky oceněnovaný tvorbě písniček pro děti i vlastní solový dráze, no a samozřejmě hrál i s big beatovejma kapelama a to s opravdu vynikajícíma z ETC, například z ETC taky vstoupil Petr Zkoumal do beatové síně slávy v kategorii kapela v roce 2010, jako osobnost in memoriam vstoupil do beatové síně slávy v roce 2015 a taky jeho píseň Kolej Yesterday, kterou psal pro Michala Prokopa, že jo, ta byla uvedena do beatové síně slávy v roce 2022. Tak, tohle máme připomenuto a teď, Mirku, otázka. V 60. letech Petr Zkoumal začínal se svou kariérou a vystupoval s písničkářem, dá se říct i moderátorem, textařem, taky skladatelem a bylo to slavný duo, dokonce natočili spolu. Já vím o dvou LPčkách, jo? Víš, o koho šlo, s kým?
2: U své idiota Hora na Bastilu, byl to Vodňanský Zkoumal, několikrát jsem osobně na nich byl, skvělý.
1: Na tebe nemám. Jsem tě chtěl natáhnout.
2: Mám doma všech šest jejich CDček, no to někde v tom vyšlo kompilaci.
1: Jasně,
2: no.
1: Jasně, a to byly výborný desky, že jo?
2: To byly výborný, nádherný texty.
1: Já si Štibich tam s nima.
2: Já mi Prino ze Skaly.
1: Jo, já vím, já si pamatuju Štibicha, jak tam v jedný týd, a to bylo myslím s úsměvem idiota, jak tam říká takovou tu básničku, šel za náma mameluk, ptal se zdali mameluk. To si pamatuju.
2: Po ulici jde opl, dědeček mi do ní kopl.
1: No jasně, ty absolutní rýmy. Výborně, tak to bychom si rozuměli, Míro, tak prosím tě, vydrž mi na telefonu, dva lístky jsou tvoje.
2: Těším se totiž do Lokte, mám to 50 km.
1: To máš za rohem v podstatě.
2: Se ženou.
1: No tak s kým asi, že jo?
2: No. Ona miluje, ježišmar, jak se jmenuje, ta zpěvačka v pátek tam bude.
1: Zuzana Michnová, myslíš?
2: Zuzana Michnová, jasně, no, na ní loni a ona byla jako hosta, bylo to úžasný.
1: No tak krásně, jak pozdravuji svoji paní.
2: Ať se to tam užijete. Radost.
1: No, určitě si to spolu užijte, protože si to užijete, lístky jsou vaše. Tak ještě jednou, Míro, vydrž mi na telefonu, ano?
2: Díky.
1: No a my si pustíme Petra Zkoumala, už to vím. Mirek to taky věděl.

0: ze studia Dolomety.
1: Prodloužený víkend beatové síně slávy.
0: Právě teď na rádiu Beat.
2: Baláš, Střihavka, Pavlíček, čili BSP. Tihle tři vynikající muzikanti dali dohromady tuhle tu perfektní partičku, to opravdu šlape jak hodinky. Ty jejich písničky Země vzdálená, to je například jejich velký hit a potom i další, který mám strašně já zase rád, rád ho pouštím. Za chvilinku vám ho do éteru pošlu, jenom připomenu, že Kamil Střihavka je v beatové síni slávy už od roku 2015, kdy do ní vstoupil v kategorii osobnost, no a Michal Pavlíček, ten je tam několikanásobně, co si budeme povídat. No a k té písničce, ona je taková jemně přihulená, což se mi taky líbí, ale hlavně to fakt perfektně šlape a vždycky si u toho zatančím. Když je takhle krásně, tak to zkuste taky. Holka, čapni draka.

0: slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Už si to tak úplně nepamatuju přesně, který to byl den, který to bylo datum, ale bylo to nějak na přelomu zimy a jara. Tak jsem měl v rokový zpovědnici jako hosty pana Směju a pana Rybáře. Nebudu říkat hochy, nebo že jsou to hoši, už jsou to trošku postarší pánové. V každém případě musím říci, stále svěží a byla s nima neskutečná sranda. Jejich rozhovory spolu, co vedli za dialog, protože tady byli dva, že jo, tak si povídali i sami se sebou, tak trošku jakoby škorpili a hádali, já jsem jim jenom vyjel mikrofon a výborně jsem se bavil. V každém případě jsou to chlapi Černé kapely Synkopy, to je jasný, Synkopy 61, abych byl přesnější, pan Směja tuhle kapelu založil kdysi dávno. Synkopy jsou jedna z nejstarších big beatových kapel vůbec tady u nás. No a ty vzpomínky byly dokonalý. Bylo, když oni vznikli v podstatě, tak já jsem, no ještě nebyl na světě, tak rok jsem se ještě proháněl tatínkovi z koule do koule. No, je to dávno, ale fakt úžasní chlapi. Kapela Synkopy 61 byla uvedena do beatový síně slávy v kategorii kapela v roce 2022.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Indové představili vařič, který vyrábí vodík přímo z vody pomocí elektrolýzy a využívá ho k vaření. Zařízení má velmi nízkou spotřebu, ale i malý výkon kolem 100 W, takže je vhodné spíš pro dlouhé vaření v kuchyních nebo mimo běžnou síť. Do Frýdlantského muzea se po restaurování vrátily cechovní truhly. Starosta Dan Ramzer říká.
2: Ta nejstarší z konce 17. století byla cechu Tkalcovského, pak je tam ještě jedna truhla cechu Obuvnického a pak tam byla jedna osobní. Truhla jsou to opravdu neskutečně raritní záležitosti, nádherně vymalované a návštěvníci si můžou prohlédnout nejenom tyhle ty truhly, co se týká expozice, ale i cechovní knížky, cechovní pečetě, tovarářské listy, osvědčení a tak dále. Tím si připomínáme to, že historicky Frýdlant byl vždycky město řemesel.
1: Chytré hodinky často jen odhadují a nepřesně měří spalené kalorie, počet kroků, tep při zátěži, spánkové fáze, regeneraci i kondici. Odchylky mohou být výrazné, zejména u intenzivního cvičení, a čísla pak neodpovídají tomu, jak se člověk skutečně cítí. Odborníci proto radí brát data z hodinek s rezervou. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: ocenění za přínos českému Big Beatu. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend na Rádiu Beat.
1: Za pár okamžiků si představíme dalšího oceněného. Je 15 hodin a 9 minut. Od mikrofonu Rádia Beat zdraví Dan Kohout. No a pojďme k legendě. Miki Volek. Miki Volek, zvaný též Miki, anglicky psáno, rodným jménem Michal Vítězlav Volek, byl český rock'n'rollový zpěvák, kytarista, pianista, skladatel a showman především, přezdívaný král českého rock'n'rollu. Je to tak, skutečně on těch 60. letech především patřil k výrazným osobnostem českého, potažmo československého Big Beatu. Předčasně opustil tento svět v roce 1996. Bylo mu pouhých 53 let. Do beatové síně slávy byl Miki Volek, tušíte asi, že v kategorii osobnost in memoriam, nominován a taky uveden v roce 2008. No a myslím, že budeme s Mikim souhlasit, když tvrdí v písni, že rock and roll je jen jeden.

0: všechny těch největších rockových legend. Beatová síň slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Ano, na Beatový síni slávy se sejdeme a bude opravdu určitě velký počet lidí, tomu opravdu věřím. Aby byl ještě větší, tak zase tady mám dva lupeny na tuhle skvělou akci. Volejte na číslo 210 32 33 34. Zase vám dám velice jednoduchou, no jak se to veme, otázku, uvidíme, jak to zvládnete, nebo kdo to zvládne. V tomto případě konkrétně je to kdo? Halo, slyšíme se? Halo?
3: Ano.
2: No, nazdar. No, tak Honziku, budu se ptát na Jasnou páku, potažmo Hudbu Praha, ale spíš na tu Jasnou páku. Takže první informace pro tebe, abych tě nasměroval. Jasná páka vznikla v roce 1981 kolem kytaristy Michala Ambrože a tehdejšího frontmana. V kapele působili další osobnosti české hudební scény, David Koller, že ho hrál na bicí, Jan Ivan Vinč a tak dále, Zatloukalové, Bráchové, kytaristi a další a další. A moje otázka zní, kdo byl původním frontmanem kapely Jasná páka? Kdo to byl?
3: Myslím, že Dáda Albrecht.
2: Dáda Albrecht, Vladimír Dáda Albrecht, perfektní, super, zůstaň mi na telefonu, ať si zapíšem tvoje všechny indicie, aby jsme potom mohli poslat lístky, jo, díky.
3: Já děkuju taky, ahoj.
2: Vydrž, nezavěšuj, no a my si pustíme Hudbu Praha už, tedy, protože víme, že po článku Nová vlna se starým obsahem Jasná páka musel změnit název, ale to je stará historie, já myslím, že to tady nemusím znovu opakovat. V každém případě Jasná páka Hudba Praha byla uvedena v kategorii kapela do Beatové síně slávy v roce 2006. Máma, táta.

0: tři dny českých rockových legend. Beatová síň slávy po celý prodloužený víkend na Rádiu Beat.
1: Plastic Bertrand a Sa plan pour moi, což by se dalo přeložit jako to je plán pro mě, nebo můj plán. V každém případě můj plán je ten, že vám za chvilinku pustím další obrovskou legendu. Ročník 1951, narodil se v Bouzově. No a vy už asi tušíte, že to byl český rockový zpěvák, skladatel, jedna z předních postav českého roku, Jirka Schellinger. O něm by se dalo mluvit dlouho, nakonec já jsem tady měl jeho dceru Andreu a povídali jsme si v rokový zpovědnici a fakt to bylo zajímavé povídání a krásná vzpomínka s úsměvem na rtech na tátu Jirku a vůbec na Jiřího Schellingera jako opravdovou ikonu českého Big Beatu. Když se konal první ročník rokový zpovědnice, tedy v roce 2004, tak jste vy uvedli do rokové síně slávy, kromě Vladimíra Mišíka v kategorii osobnost a kapely Blue Effect v kategorii kapela, jednoznačně v kategorii osobnost in memoriam Jiřího Schellingera. Vůbec se tomu nedivím. Sirena.

0: ze studia do lokte. Prodloužený víkend Beatové síně slády. Právě teď na Rádiu Beat.
1: Miroslav Imrich začínal v různých kapelách, nakonec jako každý rocker se prodírá nejdřív místními kapelami, než se staví nějakou tu svoji, která se potom prosadí anebo vstoupí do nějaký už slavný kapely. Je to zkrátka různý, ale takhle to bylo i u Miroslava Imricha. Například tu svou hudební kariéru začal v hudební kapele Mentos, tak jiný než hudební, že jo? Potom vystřídal takový party jako Variace, Galaxie či Atomový Dudy. Pro něj zlomový datum, rok 1977, kdy přišel do skupiny Abraxas. No a my ho známe samozřejmě, nebo znali jsme ho působením v hudebních kapelách Abraxas a Tango. Tango za chvilinku uslyšíme. Míra Imrich byl uveden do beatové síně slávy v roce 2025 v kategorii bohužel už osobnost in memoriam. No nic, co se dá dělat a co s tím sklem?

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Karlovarský kraj vydal pokračování průvodce po významných archeologických lokalitách v Karlovarském kraji. Brožura mapuje 15 nálezišť dokumentujících dějiny kraje od konce poslední doby ledové až do poloviny minulého století. Podle Filipa Prekopa ze spolku Terra Incognita má Karlovarský kraj z pohledu archeologie několik zvláštností.
2: Je zajímavý právě tou dynamičností těch svých dějin, to znamená, že nestál nikdy v centru dějin nějakých centrálních mocností, ale přetahoval se o něj mocnosti z okolí. A docházelo tady opakovaně k redefinování právě těch hranic a těch vlivů té kontroly a docházelo vlastně k opuštění celých nějakých oblastí a pak znova osídlení.
1: Naplánovat a uložit si trasu, aktivovat víc jízdenek najednou, možnost dřív ukončit parkování nebo přepnutí do tmavého režimu nabídne nově cestujícím v pražské a středočeské hromadné dopravě mobilní aplikace PID Litačka. V budoucnu by pak měly následovat výraznější změny, jako placení za dobíječky pro elektromobily a jejich rezervace. Hlavní funkční změna pro uživatele aplikace se bude týkat vyhledávače. V nové verzi bude namísto dvou současných jen jeden založený na takzvaném intermodálním vyhledávání. To kombinuje všechny druhy dopravy a bude navrhovat spojení se započtením aktuálních zpoždění. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek. Na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Blíží se to. Těšíte se? Bítová síň slávy. Od pátku až do neděle. Na Bítu.
1: Vklouzli jsme do další hodiny, je 16 hodin a 9 minut, posloucháte Rádio Beat. Zdraví vás Dan Kohout. No a pojďme zase do světa muziky, která je samozřejmě rocková, ale patří k takovému tomu elektroroku v určitých fázích, nebo synthroku by se dalo říct, je to kapela Precedence. Ano, kapela Precedence byla uvedena do Beatové síně slávy v roce 2025, tedy loni v kategorii kapela. No a kapelu Precedence máme asi především spojenou s Bárou Basikovou. Takže teď Bára Basiková a Precedence a píseň, která se jmenuje Nemůžu zapomenout. Že by Bára nemohla zapomenout na svoji bývalou kapelu? Uklidně je to možný.

0: ocenění za přínos českému Big Beatu. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend na Rádiu Beat.
1: No a je libo dva lístečky na Beatovou síň slávy, na naší velkou slavnou akci Doloďte nad Ohří. No tak volejte číslo 210 32 33 34. Mám pro vás připravenou otázku, která je tentokrát si myslím velice, velice jednoduchá. Kdo je tam? Halo?
2: Halo? Ahoj, tady Pepa. Ahoj,
1: nazdar, prosím tě, zastav a vem si to na ucho. Slyším jenom hučení, ano, protože...
2: Ano, se v autě zastavuju.
1: Jasně, perfektní, prosím vás všem, jenom než tady Pepa zastaví. Když tak budete volat na takhle na soutěž nebo kdykoliv sem do rádia, mobilem samozřejmě, tak a jedete v autě, tak prosím vás zastavte, protože je to pro nás potom trošku složitý v těch hlomozech a zvucích vám rozumět. Tak, už jsme na tom
2: teď
1: v pohodě.
2: Už by to mělo být dobrý.
1: Je to naprosto skvělý. Ještě jednou, Pepa si říkal?
2: Ano.
1: Výborně, Pepo, tak představím ti jednoho chlapíka. Já myslím, že ta otázka je fakt jednoduchá. Tomáš Hájíček, český zpěvák, jediný původní člen své kapely, je to taky i herec, naprchne divadla Ta fantastika, hrál vedlejší roli žebráka v muzikálu Obraz Doriana Graye. V roce 2010 si zahrál roli učitele Horáka ve filmu Bastardi, no a taky spolupracoval na filmu Burácení Adolfa Zyky. Tak, jak se jmenuje ta jeho kapela? Kapela Tomáše Hájíčka, Pepo.
2: No tak Hájíčkové jsou dva, on je starý a mladý. No. Mladý mu hraje na bubny. No. A Tomáš pívá a ta kapela se jmenuje Krucipisk.
1: No prosto, přesně. Skvělý. Bylo to lehký, viď?
2: Docela jo. No jo, tak docela jo.
1: Jako třeba, nevím, třeba pro nějakého býťáka nebo býťačku, která spíš poslouchá, dejme tomu, jemnější muziku, která patří tedy do toho našeho ranku, takovou folkrockovou třeba, tak tam by možná k nějakému balancování nebo váhání došlo, ale u tebe to bylo naprosto jasný. Pepo, zůstaň mi teď na telefonu, ještě nevstupuj do vozu, domluvíme se a pak už můžeš nastartovat a pokračovat v jízdě, jo?
2: Dobře,
1: tak
2: děkuji,
1: jo, teď mi vydrž pár vteřin. Čau, ahoj. No a my si pustíme Krucipisk. Zas a zas.

0: tři dny těch největších rockových legend. Beatová síň slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Když se tady tak v tom vysílání Rádia Beat různě probíráme historii různých kapel, teď mám na mysli ty český, tak mě občas zarazí nebo ne, zarazí, to je blbý slovo, překvapí, možná taky blbý slovo, ale vždycky se pozastavím nad tím, ano, to je nejlepší, jak bych to mohl říct, který kapely tak dlouho, několik desetiletí spolu vydrželi hrát, nebo s různými změnami tedy samozřejmě, ale pod tím jedním jménem vydrželi hrát a celou tu dobu si drželi vysokou úroveň. Tak třeba Synkopy, že jo, o těch jsem mluvil před, já nevím, 2 hodinama, to je jedno, celkem za to, ale v tuto chvíli, v tomto okamžiku mám na mysli kapelu Olympic, ta v skutku hraje už leta letoucí. Takže klobouk dolů před Petrem Jandou. Připomeneme si Olympic samozřejmě a v podstatě takovou tu dobu, kdy nezačínali a už byli v podstatě na vrcholu svý slávy, nebo už stoupali k tomu nejvyššímu vrcholu svý slávy, tedy začátek 70. let. Pustíme si Agátu, výborná pecka, já ty starý pecky od Olympiku opravdu mám rád. Olympic byl uveden do Beatové síně slávy v kategorii kapela v roce 2019 a samotný Petr Janda v kategorii osobnost v roce 2021.

0: všech rokových legend. Beatová síň slávy po celý prodloužený víkend na Radio Beat.
1: Moje oblíbená punkovka od BC Boys, Fight for Your Right. No a teďka pojďme k české kapele opět zase, která byla uvedena do síně slávy ve stejném roce jako její frontman, dá se říct. Ano, bylo to v roce 2024, tedy před dvěma lety. Frontman David Koller, no a kapelu už asi tušíte, no jasně, Lucie, můžeš!

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Cestovní kancelář může zdražit už zaplacený zájezd jen výjimečně. Například kvůli vyšším nákladům na dopravu nebo kurzu a pouze pokud to umožňuje smlouva. Zvýšení do 8% musí klient přijmout při oznámení aspoň 20 dní před odjezdem. Při vyšším zdražení může bez sankcí odstoupit od smlouvy. Brdská hřebenovka a Českým Švýcarskem, to jsou nejnověji vytyčené tury s charakterem přechodů. Pokud nemáte čas, abyste třeba obcházeli celou republiku, tak byly vytvořeny právě pro vás. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Jsou takové úseky, které navazují na sebe, přecházíte přes různé kopce, hory, vidíte nejkrásnější výhledy a kdykoliv můžete tuto túru ukončit. Co si budeme říkat, v České republice nejsou nějaké území, kde bychom šli několik dní a nepotkali živáčka, nebo dokonce nedokázali sejít do nějaké hospody, vesnice, nebo dokonce města. Brdská hřebenovka měří přibližně 120 km, což se dá při rychlé chůzi ujít za nějaké 3-4 dny. Většina lidí by to spíš šla asi týden, v případě si může vybírat jen kousky a začíná se hned za Prahou. Dojedete tam dokonce městským autobusem na Cukráku, což je populární kopec na začátku Brd a zároveň z Prahy viditelný vysílač a jde se do Spáleného Poříčí. Hřebenovka Českým Švýcarskem je o něco kratší, tam měří 100 km a začíná se na Petrovickém sedle, nedaleko od dálnice směrem na Drážďany, přímo na česko-německých hranicích a končí se ve Stožeckém sedle, což je přibližně u Tolštejna. Má výhodu v tom, že vlastně jakoby nejdeme po hřebení, ať se tak jmenuje. Protože jdeme od vyhlídky k vyhlídce, od kaňonu ke kaňonu, to znamená, že opravdu procházíme tím jakoby švýcarském, vidíme krásné skalní útvary a zároveň jdeme, pokud chceme, od hospody k hospodě, od tábořiště k tábořišti.
1: NASA zveřejnila zdrojový kód softwaru, který řídil misi Apollo 11 při letu na měsíc. Kód pro velitelský i lunární modul je volně dostupný jako public domain. Vznikl v assembleru pro extrémně omezené počítače s kilobajty paměti a výkonem dnešních kalkulaček. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: studie do lokte.
1: Prodloužený víkend Beatové síně slády.
0: Právě teď na rádiu Beat.
2: No a je 17 hodin a 11 minut. Dan Kohout zdraví a pojďme k další kapele a další spolupráci. Připomínám, že letos byli včleněni do Beatové síně slávy, tedy uvedení, lépe řečeno, jako osobnost Zuzana Michnová, jako osobnost in memoriam Pavel Vrba, básník, textař a v kategorii kapela Vítkovo kvarteto. Ještě přidám píseň od Futura Zdroj. Tolik k tomuto a zastavím se u Pavla Vrby, ten napsal texty mnohým kapelám či solovým interpretům. Napsal i jeden text pro kapelu, která se jmenuje Citrón. Citrón dostal v roce 2023 cenu, respektive byl uveden do Beatové síně slávy v kategorii kapela. Jasně. No a tady se nám to spojuje. Pavel Vrba s Citrónem. Teď to zní jak čaj s citrónem. Ne, prosím vás. Pavel Vrba a kapela Citrón. Píseň Disc Jockey. Text Pavel Vrba, interpret Citrón.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB.
1: He had white horses.

0: síň slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Tak, pojďme k písni Kuře v hodinkách. Ta píseň byla uvedena do Beatové síně slávy v roce 2023. Originální provedení samozřejmě Flamengo, kapela Flamengo. No a můžeme říct ještě, nebo dodat, že kapela samotná, teda kapela Flamengo, byla uvedena do Beatové síně slávy v roce 2013. Tak, ale zpátky k písni Kuře v hodinkách. My si ji poslechneme, ale, přátelé, v provedení trošku pozměněné party. Flamengo Reunion Session, to je česká kapela, která vznikla v roce 2021 na základech starého Flamenga, že jo? Nebo na základech z nejvýznamnějších českých rockových skupin 60. 70. let, kterou bylo Flamengo. Tak bych to upřesnil. Jak už jsem poznamenal, tato kapela, tedy kapela Flamengo, byla proslavená zejména ceněným albem z roku 1972, Kuře v hodinkách. No a právě na této vrcholné éře kapely slaví repertoár Flamengo Reunion Session, nebo staví tedy, nakonec slaví taky. To současné složení je Guma Kulhánek, baskytara, člen původního Flamenga, Pavel Fošt, kytara, člen původního Flamenga, pak ještě Honza Holeček, klávesy, Jirka Zelenka, zdravím, bicí vokály a Vladimír Boriš Secký, Ságo nebo flétna. Tak jo, pojďme si poslechnout legendární skladbu, titulní skladbu z alba Kuře v hodinkách, ovšem, pozor, provedení kapely Flamengo Reunion Session.

Klasy Krok. Klasický rok. Klasy Krok.

0: Nová síň slávy. Po celý prodloužený víkend na Rádiu B.
1: No a teď už je čas nebo prostor, abyste zavolali na číslo 210 32 33 34, protože pro vás mám další dva lupeny na bítovou síň slávy do Lokte nad Ohří. Tak, volejte, uvidíme, jestli vám ta sázka do loterie, pardon, vyjde. Já budu klást velice jednoduchou otázku pro ty, co mají rádi Vítkovo kvarteto, ano. Tam je to zcela jasný. Tak, kdo se dovolal? Halo, kdo je tam?
2: No, Petr, ahoj.
1: Nazdar, Petře. Vítkáče, máš rád Vítkovo kvarteto?
2: Vítkovo kvarteto taky můžu, ano. Samozřejmě.
1: Můžeš taky, takže o nich tak trošku něco víš, ano. Tak Petře, prosím tě, Vítkovo kvarteto, o něm zas tak mluvit nebudu, ale před pár lety, ono už je to fakt před pár lety, to je hrozný, jak ten čas letí, Jirka Růžek v podstatě i za podpory kapely Vítkovo kvarteto vytvořil takovej původně studiový projekt. A natočili album a na tomto albu hráli i kytarový legendy Zdeněk Horačka či Ota Petřina, který se podílel i jako autor na některých skladbách. Víš, jak se ten projekt jmenoval? Dokonce i jedna píseň se tak jmenuje.
2: Veteráni studené války.
1: Veteráni studené války, no jasně, to víš, že jo. Perfektní, hele, dva lístky jsou to tvoje, Peťo. Pojedeš, doufám, do Lokte.
2: No jasně, na jako každý rok, ano.
1: A s kým pojedeš?
2: No ještě nevím, ale uvidíme. Někdo jo. Se najde vždycky.
1: Jakože, počkej, manželka nebo přítelkyně?
2: Ne, manželka nechodí na tyhle ty akce.
1: Nechodí, aha. Tak to máš určitou výhodu, ale zase na druhou stranu, že jo?
2: Ano, no že, jak se to vezme.
1: Když tam půjdeš, no ne, já neříkám, že s jinou ženskou, ale když tam půjdeš třeba s kámošem, že jo, tak ona se nenaštve, manželka, protože jako kdyby měla takový kafry, tak řekneš, hele, ty na to nechodíš,
2: ano,
1: tebe to nezajímá.
2: Ano.
1: No, přesně tak. Výborně, Peťo, vydrž mi na drátě, prosím tě, ať se domluvíme, jo?
2: Já,
1: díky. No a my si pustíme ovšem originál Vítkovo kvarteto a balíky. Další píseň, přátelé, která je jaksi nová a kterou ještě neznám. No, tak schválně.

0: tři dny těch největších rockových legend. Beatová síň slávy. Od pátku až do neděle na Beatu.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Kaťáci jsou taky už velmi bohatě zastoupeni v Beatové síni slávy. Tak já to jenom zrekapituluju. Katapult jako kapela vstoupila do Beatové síně slávy v roce 2007. Jiří Dírek Šindelář byl uveden do Beatové síně slávy v kategorii Osobnost in Memoriam v roce 2009 a samotný Božský Olda v roce 2022, pokud se nemýlím, byl uveden do Beatové síně slávy v kategorii Osobnost. No, co k tomu dodat? Úspěch prostě, ale oni si to kluci zasloužejí. Katapult, znám podobu tvou pravou.

0: obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do divočiny pohraničí.
2: Naše země měla s hranicemi vždy problém. Máme několik trojmezí, tedy sousedství vždy se dvěma zeměmi. Dnes je to u Liberce, Těšína u Ostravy a na Šumavě u Lipna. Já jsem navštívil čtvrté, už zapomenuté v Ašském výběžku, kde se dělilo Německo na východní a západní v bohem zapomenutém kraji. A to doslova. Při pobytu v Čechy zatím neobjevených termálních lázní se slanou vodou Bad Elster z první poloviny 19. století ve stylu vrcholné secese jsme narazili na unikát. Je to kostel v podhradí barokního slohu, přestavený z původního, kdy nám ještě vládl Vladislav Jagellonský. Loď je obdélníková s vysokou opravenou střechou, věž je čtvercová, pak osmiboká, ukončená cibulí. Dvoupatrové dřevěné pavlače pro věřící plebs i šlechtu jsou původní z roku 1711. Válcový strop z prken je vymalován biblickými výjevy. Podle frářky Vlasty Heinrich Grohl, mluvící česky s moravským přízvukem, mísící se s hornorakouskou němčinou, nyní nutně potřebují přispět na varhany. Kasička je vpravo u východu z kostela.
1: Zbytky kokainu, které se dostávají do řek a jezer spolu s odpadními vodami, mění chování lososů. Ukázal to výzkum švédských vědců. Důsledky pro rybí populace prý zatím nikdo nedokáže přesně odhadnout. Vědci při pokusu vložili mladým lososům obecným implantáty, které postupně uvolňovaly kokain v koncentracích odpovídajících znečištění v přírodě. Chovali se pak aktivněji než kontrolní skupina. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Tři dny českých rokových legend. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend. Na rádiu Beat.
1: No a máme tady další legendu a zástupce moravského, brněnského art rocku, progressive rocku. Vy už asi tušíte, že to je kapela Progress 2. Tahle kapela byla uvedena do beatové síně slávy ve své kategorii samozřejmě v roce 2016. Jejich skladba Planeta Jeronýma Boše v roce 2021, Pavel Váněk, kytarista této kapely, jako osobnost v roce 2020. My si Planetu Jeronýma Boše nebudeme pouštět, já vám pustím jinou skladbu od Progress. Země 2555.
2: Vzdálených světů hlas.

0: hitové síně slávy.
1: Právě teď na Rádiu Beat.
2: No a já mám poslední dva lupeny na beatovou síň slávy do Lokte nad Ohří. Takže pokud máte zájem, volejte číslo 210 32 33 34. Zase položím otázku, vy správně odpovíte a je to hotový. Co si budeme povídat? Žádná složitost v tom prostě není. Tak, kdo mi to... Teď mě tady vypadl jeden telefon, ono to nějak vypadává. Nějak nám to zlobí, tak zkusíme to ještě jednou. Tak teď by to snad mohlo vyjít. Halo, kdo je tam? Halo?
3: Halo, Gabina. Ahoj.
2: Nazdar, prosím tě, ty jedeš autem a máš to na handsfree?
3: Čekej.
2: No, prosím tě, zastav, dej si to na ucho, jinak já neslyším ani slovo.
3: Halo, už no, slyšíme?
2: Teď už je to lepší, fajn. Tak se nám ještě jednou představ, jsi Gabina?
3: Ano.
2: Tak, výborně, Gabino. Tak já ti řeknu takovou vstupní informaci a ty to doplníš, ano? Filip Topol,
3: ano.
2: To byl český zpěvák, pianista, skladatel, spisovatel, textař, vůdčí osobnost jedné kapely, opravdu člověk, který hrál velice progresivní muziku a byl tedy nadmíru originální. Zemřel předčasně v roce 2013 ve věku 48 let. To víme, že jo? Taky víme, že byl uveden do beatové síně slávy v kategorii Osobnost in Memoriam v roce 2020. Tak. A otázka zní, jaké že to kapely byl Filip Topol frontmanem?
3: Byla to kapela Psí vojáci.
2: Byla to kapela Psí vojáci, Gabi, naprosto přesně. Tak, teď mi tam ještě vydržíš na tom telefonu, ať si tě zapíšu a lístky ti pak pošlu. Blahopřeju a vydrž mi na telefonu. Jo? Zatím, čau.
3: Ahoj.
2: A my si pustíme od Filipa Topola Psích vojáků legendární skladbu, kterou asi no žiletky.

0: těšíte se. Bítová síň slávy. Od pátku až do neděle na Bítu.
1: Tak to byla pohodová píseň Marka Knopflera do nedělního podvečera My Parties. No, zajdu si někam potom po vysílání, když je takhle krásně teplíčko. Ale pojďme zpátky k bítový síni slávy. Zuzana Michnová, jak už bylo několikrát řečeno, je letos uvedená do bítové síně slávy v kategorii osobnost, tak by bylo vhodné, kdyby jsme se jí ještě zahráli, co říkáte. Jo, a nevolejte mi už prosím vás na lístky, neustále voláte pro dnešek prostě ani jeden lístek. Už je pryč, jak zpívá Zuzana Michnová.

0: ocenění za přínos českému Big Beatu. Beatová síň slávy. Po celý prodloužený víkend na rádiu Beat.
1: No a oceněni byli i kabáti. Kabáti byli uvedeni do Beatové síně slávy v kategorii kapela samozřejmě v roce 2014. Tak ty jsem si vybral nakonec odpoledního nedělního vysílání i celého tohohle prodlouženého víkendu, který tedy se týkal Beatové síně slávy. Já si myslím, že pro tohle počasí a pro můj momentální stav, fyzický a možná i duševní, se hodí píseň Žízeň, protože já ji taky okamžitě půjdu uhasit v tomhletom vedru. Doufám, že vy se máte dobře, že už někde třeba posloucháte na svojí zahrádce, máte nějaký vychlazený dobrý nápoje, věřím tomu. Tak díky za spolupráci, kabáti nakonec z písní Žízeň a pak už bude následovat Větrník a samozřejmě Hard and Heavy. Loučí se s vámi Dan Kohout a přeje vám pohodovej nedělní večer. Mějte se, čus.

0: čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.
0: Na Radio Beat.

0: Větrník. Na Rádiu B.
1: Mají dřímoty, nedělají trampoty, říká polské přísloví. A tak pořádně a bez zábran zařmí a zaduní i v našem pořadu. Dnes už 1093. Předkládají ho jako obvykle pátrač po nové hudbě Jaromír Tůma a expert na studiovou techniku Pavel Černoch. A hned na úvod jsme si přizvali oslavence, neboť skupina Godard ze švýcarského Lugana právě vystoupila po 20. Tím splnila limit a zapisuje se mezi laureáty Větrníku. Pomohla si sympaticky pojmenovanou nahrávkou Liverpool ze 14. alba More Stereo Crash, které vyšlo 21. března. Někdy v blízkém budoucnu bude z podobného důvodu dekorován americký zpěvák a režisér filmových hororů Rob Zombie, který se hlásí po 19. nahrávkou Tarantula ze svého 8. alba The Great Satan, které 27. února pustil na veřejnost. Jinak řečeno, poslal na nás racha.
2: If we want to live, we must die.

0: Ten se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Po střílených borcích na úvodce osmělý dováček trio Čok ze severoirského Belfastu, které svou hudbu považuje za křišťálově punkovou, jak se vyjádřilo v názvu debutového alba Crystal Punk z 13. března. Pustíme si úvodní track Tank.

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu
1: Bíl. Ať jsou Irové ze severu nebo z jihu, z království a nebo z republiky, v jejich rokové hudbě vnímám folklorní, přímo keltské kořeny. Platí to i o dublinské formaci The Scratch, která slaví 10. výročí založení březnovým vydáním 3. alba Pool Like a Dog. Z něhož vypadne bodrý ostrovní humor v nahrávce Pull in Teeth.

0: Větrník na Rádiu B.
1: S dívčím živlem se dostavuje svěžest, proto zvu stockholmské trio The Jams. I když toho od roku založení 2023 moc nenahrálo. Vlastně jen dvě alba, z nichž to letošní se nazývá Year of the Snake a do roku hada přispěje nahrávkou Gravity. Na rozdíl od irských kapel však nepovažuji dámy za nováčky v našem pořadu. V minulosti se tu odvazovali pod názvem Thunder Mother, a to včetně zpěvačky, která je bez ohledu na jméno Guernica Mancini rovněž Švédka.

námi. Větrník na Rádiu Beat. Londýnská supergroup Asia vydala první album v březnu 1982. Ano, před 44 lety. A já ho v zápětí prezentoval v rádiu. Jak jinak než pořadu Větrník. Včetně úvodní skladby Heat of the Moment, jejíž spoluautor, klávesák Joe Downs, zůstává jediným vytrvalým z první sestavy, jejíž značku teď nese omladina pod jeho vedením. 13. března se ohlásila 35. živákem Life in England, který zaznamenal loňský koncert souboru v hrabství Sussex. A my z něho hrajeme pochopitelně Heat of the Moment.

0: větrní.
1: Na Radio Beat.
2: Ještě k tomu Downsovi. On je sice ve skupině Asia jediný pozůstalý z původního složení, ale kytarista Steve Howe a bubeníkár Palmer, chvála bohu, ještě žijou. A teď zas jedno nové jméno. Shoreline je kapela z německého Münsteru, kde se senkla v roce 2013. Vyjela na několik turné, mimo jiné s Větrníkovskými Silverstein, a letos vydala album Is This the Low Point or the Moment After s naší ochutnávkou Sweet Spot. V USA jako první německá kapela uzavřela smlouvu s gramofirmou Pure Noise, taky přejme ten ryzí rámu.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Víťáci jsou chasa družná, pobývající ve zpravidla přátelské komunitě, ale stane se, že se vztahy pokazí až za hranici tragična. Jedna z nejslavnějších amerických kapel, Lamb of God z Richmondu ve Virginii, k nám už sotva někdy koncertně zavítá po události z května 2010, kdy při tlačenici na pódiu pražského klubu Abaton zahynul fanoušek. Neznamená to ale, že tím pádem budu kapelu ignorovat. Za moment o zvláštní rubriku Ploužák novinkou El Vacio Propas z 12. alba Intu Oblivion, které vyšlo 13. března.

0: Vítr.
1: Na rádio Vítr.
2: Skupina Asia si dnes vrzla ve Větrníku po 26. Ale na torontské Rush nemá. Ti přicházejí po 34. A i Krišnové hudby se už od Kanaďanů asi nedočkáme. 13. března vydali pod hlavičkou Grace Under Pressure a s upoutávkou edice Super Deluxe Beatbox s remixy Terryho Browna. Z nich vybírám prachu zbavený Red Sector A.

0: rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu
1: B. Zvláří velkých jmén, která tu dnes spadají, nepřeslechněme 33-letou švýcarskou zpěvačku a harfenistku Fabienne Erny. A vezměme v potaz, že existuje rovněž styl folk metal, který zastupuje. Také jako členka skupin LVT a Illumishade, které jsme už ve Větrníku hráli. 13. března se postavila na vlastní nohy a vydala solové album Star Wheel, z kterého si poslechneme titulní skladbu.

12. ve Větrníku. Slušné. Bilancujeme skupinu The Fray, kterou před 24 lety založili spolužáci v Denveru ve státě Colorado. Ano, tam, kde hraje za Laviny famózní Martin Nečas. On pálí góly, oni solí hity. Na cenu Grammy dvakrát nominované čtvořici se to daří i na pátém albu A Light That Waits s datem vydání 13. března a naší ukázkou. Zároveň titulní melodii.

Rádiu B. Je to odvaha pozvat si jako hosta na své album někoho mnohem slavnějšího. Třeba kdyby Pavel Bartoň cinknul Karlu Gottovi. Kájo, pojď za to vzít se mnou. Podobně získali nepříliš známý a proto nejmenovaní švýcarský zpěvák a německý kytarista pro svou kapelu Angus Mexix hosty do studia pro společnou nahrávku AM Mexix a těmi návštěvníky jsou Italové Rhapsody of Fire. Takhle se za pár chvílek se hráli pro album Angus Mexix and the All Seeing Astral Eye, vydané 13. března.

0: Rozpočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: A další laureáti Větrníku se hrnou po Rhapsody of Fire, to zde se svým 23. vstupem zapíchnou Black Label Society z LA. Jejich zakladatel, kytarista a zpěvák Zack White by mohl sepsat román, kdo a jaký byl Ozzy Osbourne, po jehož boku strávil životní etapu. Dneska nás nahrávkou Gatherer of Soul upozorní na 12. album Engines of Demolition, které vyšlo 27. března. Tím se s vámi loučí, ale jen na týden, Jaromír Tůma.

0: Hard and Heavy. Na Rádiu Beat.
1: Větrník se dotočil, alespoň tady pro dnešní večer tady u nás na Beatu. No a co se bude točit dál, tak to je muzika z ranku Hard and Heavy. Od jemných kusů až po ty kusy, které, řekněme, jsou v tom pocitu z poslechu něco méně jemné. Před námi jsou 4 hodiny muziky, která postupně bude přitvrzovat, částečně bude vzpomínat, protože, a to už můžu takhle na startu prozradit, protože přijde Petr Koral po 10. a přinese druhý díl svého speciálu To nejlepší z roku 86 a ne významné disky, které slaví letos právě 40 let od vydání. A zase jsou tam samá velká jména. V některých jsme se dokonce s Petrem potkali, ale alba máme každý úplně jiná, takže se nic opakovat nebude. A kdo to prošvihne, ten má prostě smůlu. S vámi je teď Standa Rubáš, přeju příjemný nedělní večer. Při rozjezdu pořadu Hard and Heavy společně s Hammerfall jich odpadlík z desky stejnojmenné, ten je René Gate z roku 2000 dozněl, čím jsme otevřeli Hard and Heavy a můžeme teď krásně říkat, že je tohleto vysílání naše pravidelné nedělní nebo úterní, podle toho, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu v plném proudu. V tom plném proudu budeme pokračovat i s Brucem Dickinsonem, který už se chystá na nějakou zase novou svoji vlastní muziku solovou. Není to tak dávno, kdy tu poslední vydával. No ale zároveň hlásí, že během nějakých 21 dnů si s kapelou sedli, dali dohromady 16 úplně kompletních písní, všechno 100% naživo, žádný posílání si nějakých MP3, ale všichni pěkně pohromadě. No a tím pádem to celé směřuje k vydání nové desky. Ale zároveň teda dodává, že nová deska úplně zcela jistě nevyjde dřív než někdy v roce 2027, aby to zase naopak tak jako nebylo tak, že budou chrlit jednu platňu za druhou a nebudou se stíhat věnovat těm dalším aktivitám, včetně koncertování. Tak jak budou vycházet single, to já věřím, že single vycházet budou postupně, tak si budeme říkat, jak vyjde deska, ať už se bude psát rok 2027, 8, 9, 10 nebo jakýkoliv jiný, tak si dáme pochopitelně také vědět a teď si pojďme dát Bruce Dickinsona z těch starších časů.

0: na beatu.
1: Bruce Dickinson, solový Bruce Dickinson, Head Switch je věc, kterou, když byste chtěli zařazovat na nějakou desku, můžete třeba na Skunk Works z roku 96, odtamtud je tahleta muzika. Pak jsme dali rok 87 společně s Manowar a připomněli jsme skvělé album Fighting the World. No a teď se pojďme podívat kupředu zpátky někrok, řekl bych, protože, ale nebylo by to úplně přesné, protože zpátky se vlastně ohlednout musíme také, tak jako to dělají Accept. Accept totiž slaví v roce 2026 svých 50 let, své 50-leté výročí. No a to krom jiného obsahuje i vydání jakési, řekněme, kompilace, takové bestovky nazvané Teutonic Titans 76 až 2026. Na té desce, která se plánuje, která se natáčí a vzniká a bude vycházet v září 4., tak budou věci, které rozhodně znáte od kapely Accept. Napříč těmi celými lety, jo, takže i když to točí vlastně současná nová sestava, tak se tam budou objevovat hodně věcí z té klasické doby, kdy ještě původně v kapele zpíval Udo, ale zároveň, a to je právě zajímavost celé téhleté desky, která se chystá, no tak budou tyhle ty věci natočeny znovu a tak, jak by je ani kapela znovu nedokázala sama nahrát, pokud by si nepozvala hosty. A těch hostů, tak těch si muzikanti z Accept pozvali opravdu hodně. Nechybí mezi nimi Tobias Forge's Ghost nebo Ray Luzier. Bude tam zpívat Phil Anselmo z Pantery. Kirk Hammett z Metallica asi zpívat nebude, ale hrát kytary by mohl. Mickey D ze Scorpions je jedním ze slavných hostů. Taky Rob Halford, Matthias Jabs ze Scorpions, Billy Corgan ze Smashing Pumpkins nebo Dave Ellefson, bývalý basista skupiny Megadeth, o kterém tady dneska taky ještě bude řeč. Spousta dalších lidí se spolu účastní těch prací na téhle té desce, jako Ralph Sheppers, KK Downing, Bobby Blitz, nebo Hansi Kirsch, nebo třeba Billy Sheehan, Ola Englund z The Haunted, nebo Jeff Loomis, no prostě jejich hromada. Bude to skutečně velkolepá záležitost, která teď vypadá tak, že bude obsahovat celkem 19 věcí. Od Fest as a Shark přes Balls to the Wall, přes Metal Heart, samozřejmě ta nemůže chybět, Wrong is Right, Breaker, bude tam třeba Monster Man nebo Restless and Wild v podání všech těchto muzikantů, tak jak si navzájem během toho procesu rozházejí ty role. Na tohle to já se velmi těším. Samozřejmě, že z toho zatím nemám žádnou ochutnávku, jenom takový příslib, že hned jak ji dostanu, tak se o ní podělím spolu s vámi býťáky, ale starý Accept ty já tady mám a ty bychom si mohli pustit teď.

Radio Beat. Staří dobří Accept i s příslibem Hole in the Head, ty jsou za námi, taky Halloween, taky staří dobří a vlastně taky s příslibem, ten už jsme si slibovali před nějakým časem, když se v rozhovoru muzikanti z Halloween pochlubili tím, že mezi nimi probíhají diskuze na téma Keeper of the Seven Keys Part 4. A zatím to vypadá, že bychom se do budoucna mohli toho čtvrtého dílu slavného Strážce sedmi klíčů dočkat, tak uvidíme. No a teď se pojďme dát jednu z těch velmi čerstvých věcí, těch nových, těch, které vycházejí jako singly. Taky už tady v Hard and Heavy v minulých dílech padla zmínka o tom, že Gus G chystá novou muziku. No a aby to podtrhl nějakým tím činem než jen slovem, tak vypouští věc nazvanou Dancing with Death. Ovšem, specialitou téhleté písně, že na to Gus G není úplně sám, ale tím hostem, kterého si přizval, je třeba, dneska už můžeme říkat, bývalý hlas kapely Iced Earth Matt Barlow a dohromady jim to zní právě takhle.

0: Radio Beat.
1: Gazdí a Matt Barlow pokupě s novou písní, pak zase naskok zpět do muziky, která nemůže uškodit v jakémkoliv množství. Tohle snad ani nemusím dodávat, že byli Iron Maiden. No, dodám, abych tady splnil podmínku, že to všechno vysvětlím pro ty, kteří nečtou na webech a facebookích, tak tohle to byla vzpomínka na desku Dance of Dead. No a zapsáno ale je, a to bych možná mohl dodat teď druhou větou, tedy že pokud byste chtěli ty názvy vidět černý na bílém, tak můžete vyrazit na beatový web, protože na adrese www.radiobeat.cz je kompletní soupis veškeré muziky právě v tom playlistu pořadu Hard and Heavy. Taky se tam dostanete z Facebooku a Instagramu Beatu, takže zvolte cestu, která vám je nejmilejší. Když to uděláte, rázem zjistíte, že před námi jsou teď Judas Priest. O těch se taky často mluví, taky v souvislosti s novou muzikou, taky v souvislosti s pauzou a dovolenou, taky v souvislosti s tím, že kdyby náhodou ti původní členové, kteří drží tenhle ten prapor služebně nejdéle, měli z nějakých důvodů z kapely odstupovat, tak Richie rozhodně nehodlá doplňovat jejich místa nějakými nováčky jen proto, aby zachoval značku. To se tady taky už objevilo a zaznělo v rámci nějakých těch rozhovorů posledních dnů a týdnů. No a zároveň se u toho zásadně, jako vždycky u Judas Priest, vynechávají riprovy roky a tak je připomenu teď já třeba vzpomínkou na desku Jugulator z roku 97.

Rádiu Beat. Po Judas Priest, jedna z dalších čerstvých novinek. Jednak můžu říkat, že to je single, a jednak vlastně už můžu říkat, že to je z desky, protože pokud se nemýlím, tak album zvané One, vydané pod hlavičkou kapely Seven Dust, tak je už oficiálně venku velmi čerstvě. Seven Dust, tedy ti američtí, kteří vznikli v roce 1994 v Georgii, tuším, že to bylo v Atlantě, tak ti přicházejí s dalším novým album, nazvaným právě jednoduše One, ale zároveň chrlí do světa i jednotlivé písně, tak jak si to internet žádá, aby fandu přesvědčili k tomu, že poslechnout si celou desku není věru vůbec špatný nápad. Nakonec, jedna věc z těch singlů i z té desky zvaná Threshold, tak ta je už za námi, tu jsme si pustili teď a doplníme ji druhou do páru, to je právě jeden z těch singlů nejčerstvějších, který vyšel do světa zároveň teď v pátek s celým tím albem, a ten se jmenuje Construct, tak tady jsou nový Seven Dust podruhé.

0: beatu.
1: Seven Dust do druhé nohy a jejich Construct, to je věc, která dozněla stejně, jako jsme si připomněli Shagrata a jeho bokovku, když má muziky Dimmu Borgir moc, tak co dělá, nebo spíš dělal v minulosti za Bejkárny. V podstatě tak jako špinavě rock'n'rollový Walk Away in Shame je právě teď za námi. To téma Dimmu Borgir dneska ještě otevřeme, pokud jste fandové této muziky, tak si počkejte na muziku, kterou tady pro vás budu mít, ale než k tomu dojdeme, no tak připomeneme album, které před časem, před lety, bylo jedním z těch opravdu nenáviděných, takových těch sporných, takových těch, o kterých fanoušci dokázali diskutovat. Co diskutovat? Zhádali se jako koně a vydrželo jim to celé hodiny. Dneska naopak mám pocit, že už taky vnímáme všichni tohleto album a ty další vážící se k tomu jako naprostou metalovou klasiku, na kterou jsme si prostě zvykli, i když jasně byla to tenkrát vlastně velká změna. Ten zvuk se změnil, muzikanti se změnili, zvuk těch nástrojů i nahrávání byl jiný a proto to tenkrát budilo takové emoce. To, o čem mluvím, tak je deska Reload kapely Metallica, která vycházela v roce 1998 a jak Metla slíbila, tak se teď dočkává svého doplnění, reedice, přemíchání, leckdy přetočení. Pokud jste sběratelé, tak byste se měli podívat i po Reload ve verzi 2026 a nejenom po ní, protože Load už je, pokud se nemýlím, venku a ty předchozí disky taky. No a zařadit si to pěkně do té svojí sbírky, tak aby vám tam nechybělo tohleto, co se prostě drobně zvukově liší od té původní verze z 90. let, zároveň je to ale doplněno spoustou sběratelského materiálu, což je samozřejmě další lákadlo k tomu, pokud jsem skalní fanda Metallica a všech věcí od ní, abych mrknul právě i na tyhle ty záležitosti.

0: rádiu Bík.
1: Metla a jejich Fuel, tedy slavná věc, z dneska taky už můžu říkat bezesporu slavné desky nazvané Reload. To je muzika, která řekněme patřila ještě k té hodině minulé a teď jsme se překulili do hodiny druhé, plus minus samozřejmě, společně s kapelou Black Veil Brides. Taky už tu o nich byla řeč a mnohokrát a naposledy právě v souvislosti s novou muzikou, což nebyl žádný drp, tak to skutečně je. Black Veil Brides chystají novou muziku, novou desku, nová vydání a tím pádem, jak je v dnešní době naprosto běžné, vydávají nové singly. Je to takový zvláštní týden, protože jak mi ty singly přicházely, tak to byly singly kapel a vždycky tam byl nějaký vzácný host. To, co teď doznalo pod názvem Revenger, tak jsou Black Veil Brides ovšem doplněni hosty z kapely Machine Head. To je první single z té jejich připravované nové desky. Windicate bude ta druhá, tu si dáme právě teď.

0: na beatu.
1: Je už takovým pěkným zvykem, že v rámci toho skládání playlistu vždycky na neděli nebo na úterý, když chystám Hard and Heavy, tak neopomenu mou vlastní takovou oblíbenou a neúplně psanou a neúplně pravidelnou kategorii Ať se mládí vydovádí, což je taková ta kategorie muzik, za který staromilci, ti, kteří mají rádi 70-kové a 80-kové heavyk, mě asi úplně nepochválí, ale je to takový zase jako je okénko do přístupu k té metalové muzice těch mladších souborů. I když to, co teď dohrálo, tak myslím, že splňuje všechny tyhle ty kritérie, ale zároveň to není úplně jakože čerstvá novinka, jo? Protože tohle to vycházelo už před nějakými 14 lety. Blood, stejnojmenná deska z roku 2012, kapela In This Moment, ta je za námi. Abychom v kategorii Ať se mládí vydovádí mohli ještě chvilku vydržet, no tak si pojďme pustit uskupení, které si říká Nonpoint.

0: na rádiu Beat.
1: Američtí Non-Point z Fort Lauderdale na Floridě, jedna z těch skutečně mladších kapel, ale taky to nejsou žádní borci, který by se vylíhli z vajíčka před 14 dny, protože historie téhleté kapely tak se taky píše vlastně ještě z 90. let, od roku 1997. A když budeme pátrat v historii po životních cestách jednotlivých muzikantů, těch zakládajících, dostaneme se ještě hlouběji do historie. Non-Point jsme si dali tady na beatu, dali jsme si vzpomínku na desku The Poison Red, ta vycházela v roce 2016, a Bottle Up Killer Bees je ta věc, kterou máme teď aktuálně za sebou. Zapsanou v playlistu na webu a Facebooku, to samozřejmě stejně, jako je tam uskupení, se kterým budeme pokračovat a které možná podle názvu nikomu, nebo teda nikomu asi ne, ale někomu určitě jo, ale v spoustě lidí nic moc neřekne, protože si to říká Kings of Trash. To je vlastně kapela velmi nová, kapela, která je velmi čerstvá, která služebně funguje nějaké, řekněme, 4 roky, necelé 4 roky, mezi tím stihla vydat jenom živák nazvaný Best of the West Live at Whiskey A Go Go a teď aktuálně do světa začíná chrlit muziku opravdu novou, vlastní a autorskou. Cože to je Kings of Trash, kdože se skrývá pod touhletou kapelou? No tak v první řadě je to Dave Ellefson, jehož jméno už tady dneska zmíněno bylo. Dave Ellefson, asi nejslavnější basák kapely Megadeth, i taky nejslavnější průserář, ale jinak samozřejmě muzikant, který si zahrál s kdekým, ať už ve studiu nebo při živých koncertech. Ten výpis všech těch jmen, se kterými on vystupoval nebo hrál nebo natáčel, je obrovský. Overkill, The Alan Black, Megadeth samozřejmě, Tame Ripper Owens, tím si leco střihnul, z Metal Church, Altitudes and Attitudes, nebo třeba Metal Allegiance, nebo Night Fury a tak dál. Myslím, že je jasno a víme, o kom, že se to bavíme. Spolu s ním je tam Fred A. King, bych to asi čet, to jeho příjmení, takhle bych ho vyslovoval. Toho zase můžete mít spojeného s kapelou Culprit, nebo Castle, nebo Transtorno, nebo Bullet Boys. Můžete znát Jeffa Younga, toho třeba s Megadeth, anebo s Black Widow, Broken Silence, nebo Ravencraft, a spolu s nimi Chess Lee and Dennis Absolution. Zahrál si taky s Black Days nebo Woke Up Dead. Tihle ti tvoří tu základní partičku Kings of Trash. Teď si k ním ještě přidejte jména jako Steve Zetro Souza nebo Gabriel Connor a máte tady Kings of Trash na druhou, navíc s novým singlem Bullets Ready.

Za námi Kings of Trash a hned další, potom další takový králové trashe, nebo spíš kovbojové možná. Tak to, co dohrálo teď aktuálně, samozřejmě byla titulka z desky Cowboys from Hell od Pantery. Pojďme poskočit dál, pojďme poskočit k něčemu, co určitě patří tady do té kategorie těch naštvaných kapel. Máte-li rádi právě takový ty party, jako Arch Enemy, Ginger a podobně, tedy aby tomu vévodila pokerovaná, rozlobená dívčina, tak by vás mohli zajímat ti, kteří si říkají Cage Fight. Blbě se to googlí, protože když se pomenujete jako zápasy v kleci, tak to zvlášť v dnešní době samozřejmě zabere nějaký ten čas, než najdete ty správné odkazy. Ale zase takhle, nevygooglitelný to není, takže když si dáte práci s tím, abyste se podívali, cože je tohleto za partičku, tak se určitě k těm informacím dostanete. Dostanete se třeba k informacím o tom, že tahleta kapela je vlastně doma v Londýně, ale je tak jako britsko-francouzskou záležitostí. To je třeba informace taková, řekl bych, encyklopedická. No a kalendářová akce může být ta, že míří sem k nám do České republiky na Bezin Fire Festival. Tam budou vystupovat Cage Fight. Předpokládám a myslím, že tady v tom případě se příliš nemýlím, že přivezou i svoji novou desku Exuvia, což je totiž to, co vyšlo tento pátek. Takže velmi čerstvý materiál, který budou chtít představit českému publiku. No a abyste aspoň trošku tušili, do čeho jdete, pakliže se chystáte vyrazit do spáleného Poříčí, tak byste měli vědět, že znít to může třeba právě takhle, jako písně Pick nebo Unborn Souvenir.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Další dvě čerstvé novinky, a sice Cage Fight a jejich muzika, ty obě dvě z desky Exuvia jsou jednak odehrány v éteru Radia Beat z pořadu Hard and Heavy, jednak taky zapsány na www.radiobeat.cz, nebo chcete-li na Facebooku, nebo chcete-li na Instagramu Beatu. Tam všude najdete právě soupis toho, co je ještě před námi, i toho, co je už za námi, jako třeba v tuhle chvíli právě ti britsko-francouzští Cage Fight dozněli, a my se můžeme vrhnout na další velké jméno, což je Chuck Billy. Od toho vám nebudu slibovat úplně nějakou solovou muziku nebo nějaké čerstvé novinky, i když samozřejmě z tábora Testament sem tam nějaká zpráva projde až k mým uším a pak tedy do Hard and Heavy, ale teď vám můžu slíbit, že pokud si rádi čtete, tak právě takové ohlédnutí za starými časy, očima a pamětí Chucka, tak se chystá, bude to právě takový životopisný dokument, který se překládá do češtiny jako Dvojí testament Chucka Billyho. Na tom se aktuálně pracuje. A na to já jsem teda opravdu velmi, velmi zvědavý.

Testament, The Persecuted Won't Forget a taky Slayer a jejich Jihad máme za sebou, před sebou. To, co jsem před nějakou chvílí zmiňoval, když tady padlo jméno Shagrat, když jsem říkal, že Dimmu Borgir ještě jednou dneska zmíníme v souvislosti právě s muzikou, která nově vychází k tomu, co už taky zaznělo v minulých dílech pořadu Hard and Heavy. Dáme si a tím se rozloučíme dva nové singly od Dimmu Borgir, dáme Ascent, a dáme věc, jejíž půl název nejsem schopen vyslovit, asi Ulfgeld and Bloodsodel, tak se to asi vyslovuje. To budou ty dvě, se kterými já vemu nohy na ramena a posypu pryč, protože už mě tady ze studia bude vytlačovat Petr Korál a jeho druhý díl speciálu nazvaného To nejlepší z roku 1986 a nebe významné desky, které slaví 40 let od vydání. To je jedna z věcí, na kterou vás můžu nalákat. Stejně jako závěrečnou Davyho hodinu, vzhledem k tomu, kolik skladeb Dave nasliboval do té poslední hodiny, tak si skoro troufám tvrdit, že na něj budou až extrémně dlouhé. Tak sválně, jak moc se pletu, nebo jak moc se trefuju, protože tam už je to tedy, to se klidně přiznám, taková ta část muziky, kde se velmi často absolutně nechytám, co se názvu týče. Nekrofobikty jsem asi slyšel. Tak počkejte si na závěr pořadu Hard and Heavy, zvlášť pokud to máte rádi ještě o chlup tvrdší, užijte si speciál Petra Korála, no a za týden v Hard and Heavy býťáci opět naslyšenou.

na Rádiu Beat. Hezký večer vám od mikrofonu přeje jako vždy v tento čas Petr Korál. Já jsem minule sliboval, že budeme pokračovat ve speciálu To nejlepší z roku 1986, aneb významné desky, které slaví 40 let od vydání a sliby se samozřejmě mají plnit, takže v tom skutečně pokračujeme. Začali jsme dneska deskou Epicus Dumicus Metallicus švédských Candlemass, ta skladba se jmenovala Crystal Ball. Šlo o kultovní prvotinu Candlemass, kteří prostřednictvím této desky vlastně položili základ celému novému hudebnímu stylu, jemuž se tím pádem začalo říkat Epic Doom Metal. To je jen tak pro zajímavost, protože znalci to samozřejmě dávno vědí. No a když se budeme dívat na to, co dalšího zajímavého a významného přinesl rok 86, tak teď bychom se mohli na chviličku vypravit do Kanady. Nejdříve za skupinou Exciter. Ta v tom 680. vydala čtvrté řadové album, které nazvala Unveiling the Wicked. A pokud máte rádi takový ten tradiční z dnešního pohledu oldschoolový speed metal, tak skladba Life Fast, Die Young vás určitě potěší. Exciter.

To byla připomínka alba Unveiling the Wicked kanadských Exciter. A teď jsou připraveni další Kanaďané, ale tihle pocházejí z frankofonní části Kanady. Ačkoliv ve svých podivuhodných obrazotvorných textech samozřejmě nikdy nepoužívali nic jiného než angličtinu. Řeč je o skupině Voivod, která v roce 86 vydala znamenité druhé album Roar. To nechávalo 2 roky starý debut Warrant Pain stát v úctivé kvalitativní vzdálenosti. A to ještě nikdo nemohl tušit, že Voivod už pomalu připravují fascinující volnou progresivně metalovou trilogii, jejíž jednotlivé součásti budou postupně vycházet v průběhu následujících 3 let. Ale my jsme teď u LPčka Roar a připomeneme si ho songem Belt Your Weapons, skladba od skupiny Voivod.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: A po skupině Vojvod se v rámci speciálu To nejlepší z roku 86 vypravíme do Spojených států amerických, kde zůstaneme až do konce celého toho dnešního druhého dílu speciálu. Začneme u tehdy nového alba americké, v té době již zavedené a respektované heavy power metalové kapely Savatage, nebo jak to říká také Savatage, která vydala tu desku a nazval jin Fight for the Rock. A úplně stejně se jmenuje i song, který z něj tahám. Takže tady jsou Savatage.

0: Radio Beat.
1: Dozněl je Savatage a před námi je výprava na americkou thrash metalovou scénu. A nemůžeme začít nikde jinde, asi logicky a nepřekvapivě, u Metallica. Protože ta vydala v tom 86. v té době již velmi napjatě očekávané třetí album, které nazvala Master of Puppets. A rozpívat se tady nad tím, jak je to celá zásadní deska, to by bylo pověstné nošení dříví do lesa nebo sov do Aten. Tak si odpustím zbytečná slova a rovnou si dáme dva songy z Master of Puppets. Nejdříve to bude Battery a pak titulní opus. Dvakrát Metallica, přátelé.

0: Radio Beat.
1: Slyšeli jste dvě ukázky z alba Master of Puppets, které vyšlo 3. března 1986. A bohužel bylo posledním počinem Metallicy s Cliffem Burtonem na postu baskytaristy, protože, jak je tak nějak všeobecně známo, v září toho roku Metallicu bohužel ve Švédsku při přesunu na další štaci jejího evropského turné postihla nehoda jejich turbasu, kterou Burton bohužel nepřežil. Teď se vydáme za skupinou, která s Metallicou samozřejmě okrajově také souvisí, a to prostřednictvím kytaristy, který předtím hrál v Metallice. A vy už samozřejmě tušíte, o co jde, protože řeč je o Daveu Mustainovi a jeho kapele Megadeth. Ta v 86. roce, rok po debitu Killing is my business and business is good, přišla s druhým LPčkem, nazval ho Peace Sells, But Who's Buying, a opět jde o naprosto zásadní a stěžejní počin nejen amerického thrash metalu. Tak to doložme opět dvěma ukázkami. Jmenují se Wake Up Dead a Peace Sells, dvakrát Megadeth ze 40 let starého LPčka Peace Sells, But Who's Buying.

Po Megadeth se teď dostáváme ke skupině Four Cement Jetsem, tedy dalším americkým thrasherům. Ti v roce 86, kterému se stále věnujeme, vydali album Doomsday for the Deceiver. Tomu předcházely pouze dvě demokazety, ale už díky nim se o Four Cement Jetsem hodně hovořilo. Dlouhohrající deska přinášela mohutnou porci kvalitního thrash metalu. Tady je aspoň jeden důkaz. Jmenuje se Desecrator.

0: na Rádiu Beat.
1: Slyšeli jste song Desecrator z alba Doomsday for the Deceiver skupiny Fourthman and Jetsam. A nutno dodat, že šlo o první a zároveň poslední album Fourthman and Jetsam s baskytaristou Jasonem Newstedem, který po již zmiňované tragické smrti Cliffa Burtona přestoupil do mnohem slavnější a úspěšnější Metalliky, ale to je opět známá historie. No a na závěr tu máme další naprosto, ale naprosto zásadní trash

Mašínářový počin roku 1986. Podle některých názorů jedna z nejrychlejších desek všech dob. Rain in Blood, skupina Slayer, co dodat? Opět téměř nic, protože ta slova by byla možná zbytečná. Takže budu avizovat, že uslyšíte skladby Angel of Death a Necrophobic, dvojitá porce Slayer, ode mne pro dnešek všechno a celý ten speciál, to nejlepší z roku 86, dokončíme opět.

Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Dneska jsem se vybláznil a sestavil playlist tak, jak si myslím, že by mohl být opravdu atraktivní. Takže od mikrofonu vás zdraví Davy, tedy já, a se mnou dneska kapely, který byste našli spíš na okraji toho zájmového spektra. Nebo jinak, oni by se na tom okraji v životě nenacházeli, pokud by se jim dostalo většího povědomí. Všechno to jsou totiž party tak kvalitní, že je až trestuhodný to jejich přehlížení. Jasně, že se to nedá říci o otvíráku, přeci jenom Necrophobic jsou legenda, ovšem počkejte, co bude následovat. Takže si to shrneme, za námi švédská kapela ze Stockholmu, tedy, jak říkají znalci, ze Stockholmu, která na scéně působí už od roku 1989. No a teď Black Crown Initiate a Proliferation. První už byste mohli znát, tyhle ty amíky jsme si tu nedávno hráli. No a ty druhý, no, Proliferation taky nejsou úplně profláklá kapela. Navrch s tou jejich historií je to takový všelijaký, páč. Oni si budovali jméno tak dlouho, až se nakonec přejmenovali. My si však zahrajeme skladbu z toho prvního období, které bylo ve znamení techniky, progrese a divotvory.

Tak přesně takovouhle hudbu mám rád. Nechtěl bych to hrát, ale poslouchat mě to baví. Je tam spousta nálad, naprosto netušíte, co na vás odkud za chvilku vykoukne. Proč ne? Takže tohle byly Black Crown Initiate a Proliferation. Teď si dáme jeden song a přehupneme se do druhý poloviny dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Ta bude krapet jiná, přesto bude mít s tou první polovinou společného více, než by se na první pohled mohlo zdát. Takže ještě jedna technická záležitost. Díky ní se přesuneme do Kanady. Ezerat opět nepatří mezi ty bůhví jak známý spolky, ač tedy jejich hudební výpověď je naprosto úchvatná. Oni totiž mají na kontě jen jednu 9 let starou desku. Tím vysvětluji, proč nepatří mezi bůhví jak známý spolky. Nic jiného než tu jednu desku na kontě nemají. Žádný demo, žádný další singly, nic. Tak se ty jedný 9 let starý desce podíváme na zoubek.

Rádio Beat. No a teď by se dalo říct, že se nám tak jako začíná otáčet kormidlo. Páč ve vysílání zůstává atmosféra, ovšem mizí rychlost, brutalita a vlastně i ta technika. Já minulý týden hojně sjížděl zlatý grál domácího undergroundu, tedy desku A kdybys už nebyla, vymyslím si tě. Tohle si zaslouží piedestál. A mě napadlo si to tady připomenout. Takže si dáme Hayden a zůstaneme na vlně, protože si představíme švédskou dvojici A Swarm of the Sun. Výraz dost podobnej Hayden, ale přeci jenom jde o něco odlišného. I když ono se tak všechno poslední roky tak jako proplejtá. Každopádně, pokud máte chuť zarelaxovat, jste tu teď více než správně.

0: Radio Beat.
1: Jak jsem říkal, zpomalíme, zhutníme atmosféru a zrelaxujeme. Tak pojďme na to. Je tu finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Ještě než se rozloučíme, vyrazíme do Portugalska. Docela by mě zajímalo, zda vám něco řekne název kapely Before the Rain. Vznik 97, na kontě dvě desky, od roku 2011, ticho po pěšině, ale kapela stále aktivní. Určitě si to poslechněte. Má to v sobě něco, co jsem opravdu dlouho neslyšel, snad prvky starý anatemy. Nevím, každopádně zní to skvěle. Takže se mějte, přátelé, a zase za týden budu se na vás těšit. Davey.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná Depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Obsah dnešního depozitáře určilo datum, respektive datum premiéry, takže vy, co posloucháte dnešní depozitář v repríze, nekruťte hlavami, ukroutili byste si je. Nuže, premiéra depozitáře číslo 260 připadla na 30. duben. Co také připadá na 30. duben? Čarodějnice. A když už máme ty čarodějnice, tak co jim nevěnovat depozitář? Lečné, tak jak jste slyšeli při víkendovém vysílání. Bude to spíše taková tematická kompilace na téma reflexe čarodějnic v českém beatu. A protože si dělám spíš věci složitější, než abych si je usnadňoval, budu brát z chaloupek na muří nožce tuzemské provenience a kladivo na čarodějnice nezahraju. Respektive ne to od Vlasty Hnycha. Nic proti němu nemám, naopak, ale to bych si to dělal moc jednoduché. Aby to bylo genderově spravedlivé, projdou do našeho výběru pouze ty písně, ve kterých se explicitně mluví o čarodějnicích, tedy o ženách oddávajících se této pro někoho svrhlé, pro někoho výlučné, vysoký stupeň zasvěcení vyžadující uměně. Tudíž zde nebude žádný čaroděj, a to ani čaroděj ze země Kos, jakkoliv by se tato píseň Tří sester zdála být ideově v ažúru. Nejstarší bootleg, na kterém se objevuje slovo čarodějnice, pochází z roku 1969. Jedná se o vzácný záznam plzeňské skupiny Flying Soul z druhé Beat Parade, která proběhla v Chebu na zdejším hradě v červnu 1969. Tak jako mnozí jiní, i oni hráli Donovanovu Season of the Witch, tak jak ji zobrábil Brian Ogre s Julie Driscoll. Jejich nahrávka té písně je zatím jediná objevená, proto doufám, omluvíte její zvukovou kvalitu, pak už to bude jenom lepší.

0: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
1: Tou dobou už se k tématu vyjádřila i profesionální větev českého beatu. V podstatě by jí patřilo i prvenství, neboť nejstarší píseň české nebo slovenské beatové kapely, v níž se objevuje čarodějnické téma, byla nahrána již v létě 1968. A to na album skupiny Rebels Šípková růženka, respektive na její první pohádkovou stranu. Jedná se tedy o převyprávěnou, přebásněnou a přespívanou verzi klasické pohádky o perníkové chaloupce bratří Grimmů. Čarodějnice tam ale je, má koště a jiné rekvizity a její úmysly jsou temné. Tudíž má své místo v našem výkladu zajištěno. Já vám ale pustím anglickou verzi, kterou naspíval zpěvák Rebels Josef Plíva na vývozní album Fairy Tales in Beat v listopadu 68 na původní podmas. Je to méně známá a takto exotičtější verze a ten český text mě navíc vždycky připadal drobet pitomej.

0: depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Název kompozice v jazyce anglickém zní Witch Baba Yaga, což je pro nás vynikající nahrávka na další kompozici, jež se přímo zove Baba Yaga. Je to dílo kosmopolitní. Anglické těleso uchopilo ruskou látku a zpracovalo ji. Toto zpracování poté adaptoval československý, respektive slovenský band. A já vám kousek pustím a ani vám nebudu říkat, kdo to je, protože jste, hádám, natolik vyspělí, že to uhodnete sami.
2: Za další skladbu, teda jako na předlohu, jsme si zvolili cyklus klavírní skladeb od Modesta Petroviča Musorského, konkrétně skladbu Baba Yaga, alebo Dom na stračej nôžke.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Nyní si pomůžeme klasiky. James Frazier, titán na poli bádání o lidových zvicích a mýtech, píše ve svém klasickém díle Zlatá ratolest z roku 1890. V Čechách v předvečer 1. máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vrškách, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhoucí ohrky nebo dokonce skáčí přes plameny. Obřad se nazývá pálení čarodějnic. No a to je, jak se říká, přihrávka přímo do běhu, potažmo na nohu.
2: Lipojakubská noc. Kvákají tmou žáby, mám pálení žáhy, něco má se záhy stát. Světla blad zlovávý rybí chor, dne žábry na sabat, jdou báby zvát. Sklný zrak upírá mrtvína, upíra dech se

0: Díky! Tak já si mám takovou veselější skladbu o ptákách a ta se jmenuje...
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Ano, přátelé, Abraxas a původní verze písně posléze známé pod názvem Spoura Mugu z jakéhosi živáku z roku 1979. Je to první ze dvou příspěvků české nové vlny k našemu tématu. Druhý si bere na triko, pro mnohé možná překvapivě, skupina Gentour. Tématicky se jedná o návrat k pohádkové linii našeho depozitáře, ostatně skladba, nikdy nenahraná a dochovaná pouze na záznamu z přehlídky vokalí za léta páně 1983 se jmenuje už zase Baba Jarda.
3: Tady něco letí

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Tak a teď se pro někoho možná konečně přesuneme k žánru, který si z čarodějnic, čarodějnictví a k němu přidružených aktivit, jakož i jeho vymítání, učinil jednu z nejdůležitějších rekvizit. Etalonem české metalové písně o těchto věcech je, jak už jsem řekl, Kladivo na čarodějnice od pana Henicha a inženýra Brichty. Ale těmhle dvěma výtečníkům vyrostly záhy zdatní následovníci. Na prvním místě je třeba zmínit nymbursko-poděbradský ansámbl Iras, kterému se svého času říkalo polabský metal. Bylo to sice míněno uštěpačně, ale soubor se k tomu hrdě hlásil. No a na repertoáru těchto zasloužilých harcovníků českých parketů byla píseň stejného jména a na stejné téma. A teď je otázka, kdo byl první. Iras fungoval dřív, ale nemáme představu, kdy si kapela jeden ze svých velkých hitů zařadila do repertoáru.

0: kladivo.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Taktéž pionýři metalu na Moravě mají k tématu co říci. V případě olomoucké úderky Sax má její čarodějnický příspěvek do naší debaty značnou cenu i z hlediska dokumentárního. Jejich skladba Čarodějnice se poprvé oficiálně objevila v roce 1990 na sampleru Detonation, jedné z těch desek z roku neomezených možností, které v době svého vzniku prodejně propadly, ale dnes jejich ceny sběratelé šroubují do výšek až závratných.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: No a protože se pohybujeme v posledních letech existence bývalé Československé federace, bylo by záhodno přihodit i příspěvok dákých slovenských metalových priekopníků, pokiaľ jestvujú. Bylo by ostatně podivné, kdyby ne. Takže nám, co si ty doby pamatujeme, nečiní problém zanořit se do hlubin paměti a vytáhnout velmi zasutou vzpomínku na jedno vysílání hudebního pořadu Triangel, na slovenskou skupinu s čudným názvem Makar Čudra a na jejich píseň s velice příhodným názvem Strigy na sabat.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Je ovšem třeba říci, že čarodějnická problematika nebyla pouze doménou českého metalu těch časů. Další rocková odrůda, k níž tenhle námětový okruh výrazně promlouval, byl gotický rock. A ten v oněch časech znamenal hlavně 13. století. Pro uvedení první ze dvou písní tohoto tělesa se vraťme ke starému dobrému Frazierovi a jeho Zlaté ratolesti, v níž píše: ve střední Evropě byla a ještě je oblíbenou dobou pro vyhánění čarodějnic Valpurgina noc, kdy prý dosahovala zhoubná moc těchto škodlivých bytostí vrcholu. V některých místech mládenci práskají biči, zatímco pastevci dují na rohy a jejich táhlé tóny, které je v nočním tichu slyšet do velké dálky, jsou, pokud jde o zahánění čarodějnic, velmi účinné. Takže 13. století Valpurgina noc.

kvůli zvířecí tvar. Smaragdu kamení!

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Tahle nahrávka pochází ze vzácného bootlegu Upíří písně live, který bývá v různých sbírkách datován různě, nejčastěji do roku 1991. A protože to je ozajstná pikoška, dám vám ještě zavírák tohoto dokumentu kompozici Čas čarodějnic.
2: Čas čarodějnic!

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Náš čas je pomalu vyčerpán a náš sabat pomalu končí. Abychom si od předešlého rambajzu trochu odpočali, jako závěrečné číslo nabízím kompozici tematicky příhodnou, leč zvukově ze zcela odlišného vrhu. Jan Hrubý alias Housletečka Hrubý natočil v roce 92 své první solové album Cesta na severozápad. Byla to docela událost. Velký sideman vystoupil ze stínu Myšíků, Prokopů a jiných představitelů české rockové gentry a představil se také jako výsostný autor. Album otvírala instrumentálka, která se jmenovala Čarodějnice z Glastonbury. Budiž řečeno, že festival, o kterém jsme tenkrát pořád ještě věděli velký kulový, ji na 99% neinspiroval. To spíš místní legendy a genius loci.

0: přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Dobrý večer, chtěl bych se zeptat Ondřeje, na jaké nástroje hraje, kolik řečí ovládá. Děkuji a zdravím Rádio Beat Martin.
2: No, kolik nástrojů? No tak dá se říci, že neovládám žádný, ale já jsem teda hrával na klavír, hrával jsem na kytaru jsem hrával docela intenzivně, dokonce já vždycky vzpomínám, jak jsem chtěl být rockovým kytaristou, že jo, založil jsem kapelu, která měla trvání jednoho vlastně polovinčního koncertu, protože to bylo na školním večírku 9. třídy.
1: A ředitel vypnul proud.
2: Přesně tak. No ale opravdu.
1: No, bylo jasný, no.
2: Vyhodil prostě ze zásuvky ze silovače a bylo po koncertu a tím skončila moje rocková kariéra. Teda,
1: ty jsi nechal takhle zničit bolševickým ředitelem?
2: No já jsem se, my jsme potom ještě jako hráli, ale nehráli jsme veřejně a nebo pokoušeli jsme se, ale pak najednou přišla taková botočka a já jsem prostě objevil Ypsilonku a Ypsilonka dělala starý swingový písničky český a pak jsem se seznámil s Pavlem Klikarem, že jo, takže to prostě už jsem...
1: V Ypsilonce jsi spolupracoval s panem Kořínkem?
2: No jasně. Samozřejmě.
1: Já jsem s ním zpíval Ježka, ne, jo, na Mejdanu, jo. Prosím tě, ne na pódiu.
2: No ale počkej, k otázce, jo, takže na klavír jsem hrál blbě, ve chvíli, kdy mě to začalo bavit, tak jsem už vlastně utrápil všechny učitelky, takže já jsem neměl...
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.